Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Ale nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Klupeny jsou na www.vesuv.cz.

0: Haló, rodiny! Máte zájem využívat slevy z oblasti kultury, sportu, nákupů a volnočasových aktivit? Právě pro vás, milé rodiny, jsou tu rodinné pasy CZ.
1: Haló, seniori, líbilo by se vám mít slevy 5 až 50% na zdravotnictví, lázeňství, cestování, stravování a mnoho dalšího? Právě pro vás, naši milí už od 55 let, jsou tu senior pasy CZ.
0: Stačí jednoduchá registrace zdarma na www.seniorpasy.cz a rodinné pasy CZ a už to frčí.
1: Rodinné pasy a seniorpasy.cz. Projekty spolufinancované Středočeským krajem.
2: Hit Radio City.
3: Zlepši si náladu.

Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Ale nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Klupeny jsou na www.vesuv.cz.

0: Radio City.
1: Haló, rodiny! Máte zájem využívat slevy z oblasti kultury, sportu, nákupů a volnočasových aktivit? Právě pro vás, milé rodiny, jsou tu rodinné pasy CZ.
2: Haló, seniori, líbilo by se vám mít slevy 5 až 50% na zdravotnictví, lázeňství, cestování, stravování a mnoho dalšího? Právě pro vás, naši milí už od 55 let, jsou tu senior pasy CZ.
1: Stačí jednoduchá registrace zdarma na www.seniorpasy.cz a rodinné pasy CZ a už to frčí.
2: Rodinné pasy a seniorpasy CZ. Projekty spolufinancované Středočeským krajem.
0: Hit Radio City.
3: Zlepši si náladu.

Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Ale nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Klupeny jsou na www.vesuv.cz.

0: Haló, rodiny! Máte zájem využívat slevy z oblasti kultury, sportu, nákupů a volnočasových aktivit? Právě pro vás, milé rodiny, jsou tu rodinné pasy CZ.
1: Haló, seniori, líbilo by se vám mít slevy 5 až 50% na zdravotnictví, lázeňství, cestování, stravování a mnoho dalšího? Právě pro vás, naši milí, už od 55 let, jsou tu senior pasy CZ.
0: Stačí jednoduchá registrace zdarma na www.seniorpasy.cz a

0: Rodinné pasy CZ a už to frčí.
1: Rodinné pasy a senior pasy CZ. Projekty spolufinancované Středočeským krajem.
2: Hit Radio City.
3: Zlepši si náladu.

Festival Vesuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamil Střihavka a spousty dalších. Tenhle nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Vstupy jsou na www.vesuv.cz.

Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Ale nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Klupeny jsou na www.vesuv.cz.

0: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
3: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Ropa výrazně zlevňuje, ceny padají po zprávách o možné dohodě mezi Íránem a Spojenými státy. Teherán by podle tamní televize mohl znovu otevřít klíčový hormuzský průliv pro obchodní lodě. Cena ropy Brent kvůli tomu spadla pod hranici $95 za barel. Trhy sázejí na uklidnění situace na Blízkém východě. Teplotní rekordy v Česku padaly už pátý den v řadě. Včera je přepsala zhruba pětina dlouhodobě měřících stanic. Nejtepleji bylo ve Strážnici na Hodonínsku, kde naměřili téměř 32 stupňů. Od severu ale zároveň přešla studená fronta, která přinesla bouřky, kroupy i silnější vítr. Asistent Matthew Perryho míří do vězení. Soud v Los Angeles poslal Kenneta Ivamasu na více než 3 roky za to, že herci podal smrtící

0: dávku ketaminu. Dostal také dvouletou podmínku a pokutu v přepočtu přes 200 tisíc korun. Představitel Chandlera ze seriálu Přátelé zemřel loni ve věku 54 let. A teď už pojďme k nám do regionu.
1: Na plánovaném úseku Pražského okruhu mezi Soudolem a Březiněvsí vznikne nový most. Délka bude zhruba 600 metrů a povede mezi levým břehem Vltavy v Sedlci a pravým v Zámcích. Bude mít 6 z nich pruhů a jeden odstavný. Z obou stran na něj navážou tunely. Samotný úsek okruhu, jehož součástí most bude, by se měl začít stavět v roce 2028. Většinou jasno, ráno teploty kolem desítky, na okrajích města 7 stupňů. Foukat bude po celý den slabý severní vítr a bude většinou skoro jasno, i když nejvyšší teploty budou mírnější, kolem 24. Z Prahy Lucia Denková.
2: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.

0: začíná snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. Krásné ráno, je čtvrtek a my vás tady vítáme. Jasmin, ahoj.
2: Ahoj.
1: Čau Dave.
3: Dobré ráno.
1: Čau Michale. Jsme tady všichni tři. Tak dneska, pardon, dneska zásadní zápas pro naši zemi.
3: Pro všechny. Finskem.
1: Pro všechny, pro všechny. Tak kolik typujete, co Jasmin?
2: Já si myslím, že Finy porazíme 3-1.
3: Já typuju, že Finy porazíme, nebudu říkat žádný přesný výsledek.
1: Já myslím, že to bude 3-1, jak ty říkáš, Jasmin.
2: No,
1: jenom jako opačně.
2: To nám věří hezky teda.
0: Hit Radio City.
1: Necháme se překvapit.

0: 6 minut po 6. Posloucháte Hit Radio, tohle je Kelly Clarkson. Krásné ránko, já vám musím něco říct, já jsem si všimnul strašně zajímavé věci. My jak tady 4 měsíce už vysíláme ráno, tak já...
1: 4 už ne.
0: Už to je 4, už to bude 4. A já každý ráno potkávám po cestě stejný lidi. Začal jsem si toho všímat, jo, tady stojí člověk
2: jako nás dva.
0: A čeká evidentně, no taky, taky to pak přijde až tady, ale že tady čeká člověk, který stojí a čeká na někoho asi až ho vyzvedne, tady to auto tady odbočuje a vlastně tak jsem si říkal, jestli to máte třeba jako podobně.
1: No tak asi víc lidí má nějakou stejnou ranní rutinu každý den, takže...
0: No já jsem si ale moc toho nevšímal, co se kolem mě děje. Já jsem jel poslepu takhle ještě možná zavřený oči, takže jedu vždycky do rádia, ale teďka tak jako koukám kolem sebe hlavně světlo, takže je vidět a opravdu potkávám ty stejný lidi, jo. Takže...
2: Jseš jak malý dítě, který začíná chodit.
0: Ty. Já, jak kdybych přesně...
2: Objevuješ svět kolem sebe.
0: Přesně tak. Tak jak to vypadá u vás, co vy, kdo nás posloucháte?
1: Jak to vypadá, jak se dneska máte, to nám všechno povězte, čeká nás minuta šampionů, máme 60 sekund na všechny zprávy od vás, chceme vědět, jak se jmenujete, odkud jste a jak vypadá vaše ráno, nebo co děláte právě teď?
0: 777 937 777 Bereme SMSky, bereme zprávy přes WhatsApp a vy teďka berete od nás další hity Alex Warren na Hit Radio. Hezké ráno.

0: Tohle je Alex Warren, Ordinary na Hit Radio, 6 hodin 10 minut. Začíná minuta šampionů. Ptali jsme se, jaké máte ráno, co děláte a eventuálně, jestli třeba potkáváte i ty stejné lidi jako já. Pojďme na to.
1: Ivča, Praha, musí vstát a nakopnout se, taky občas potká stejné tváře.
0: Verče Dobronice, ráno se vstávalo dobře, ale do práce se jí nechce, má tam nějakou špatnou atmosféru.
1: Wendy, Písek, jede do práce a těší se na další sluneční den.
0: David Jostler, z dvojčaty do školy jako každé ráno, přejeme dobré ráno do rádia.
1: Petra Dolní Lutině taky přeje dobré ráno, zrovna sedí v autě a míří do práce.
0: Zuzana Jihlava zývá po cestě do práce a těší se na večerní grilovačku.
1: Káča Osoblažsko už v práci a také každé ráno potkává stejná auta.
0: Milena Hermanice právě snídá, po cestě do práce potkává pána s jezivčíkem, za každého počasí s ním chodí na procházku.
1: Honza jede z práce do postele.
0: Adam Třeboň, jeho ráno je dobré, odpoledne letí do Egypta.
1: Eva Hezky. Lukavec schutí do práce a odpoledne fandit.
0: Hezky. Do Egypta. Taky bych letěl na Dovču. Taky bych letěl. My se teďka dáme další skvělou muziku. George Ezra, Blame It On Me. Pro vás všechny, kdo tady jste s námi ráno. Hezky.

0: a přímo do Letňan. Pitbull přiveze svoji show I'm Back do Česka 26. července. Vstupenky online. Ladíte Hit Radio 6 hodin 18 minut. Krásné ráno. A my doufáme, že náš nároďák taky něco doveze. Dneska jde o všechno. 16 hodin 20 minut. Zápas Česko-Finsko. Když vyhrajeme, pokračujeme. Když prohrajeme, tak letíme domů.
1: V tomhle je ten turnaj neskutečně krutej, že ty můžeš v podstatě v té skupině, což teda nebyl náš letošní případ, hrát jako bůh, ale pak přijde čtvrtfinále a tam se rozdají karty znovu a může to být všechno úplně naopak.
0: Tak my jsme tady typovali výsledek zápasu, vy jste typovali, že teda Češi vyhrajou, já jsem byl teda trošku skeptický, já jsem říkal 3-1 pro Finy, ale tak já si myslím, že to bude 3-2 pro Finy.
2: Já zůstávám u 3-1 za Čechy.
0: Fakt? Mm.
1: Já přidávám statistiku. V posledních ano? 5 zápasech jsme dokázali Finsko hned 3x porazit.
2: No.
1: 2x jsme prohráli.
0: Dobře, tak 3-2 pro nás to bude.
1: Dobře, tak jo. Tak já dám 2-1 jenom pro nás.
0: A ty Jasmin, stojí si za tím, co
2: stojím
0: jsi říkala?
2: Stojím si za tím.
0: A kolik to bylo? Připomeneme pro ty, kdo ladí až teď?
2: Jak jsem říkala před vteřinou 3-1.
1: Dobře, tak kdo tipne správný výsledek, tak nás všechny zítra zve na snídaní.
2: Kdo tipne správnej?
1: No jasně, kdo tipne správný výsledek, no.
0: Ty bláho.
2: Tak naopak vy jeho zvete, ne? Ať to dává smysl pro něj.
1: No ten kdo, jo, to je pravda.
2: A ježiš, pane bože.
1: Prostě ten, kdo to uhodne, je pozván ostatními, takhle.
0: Davide, my jsme na nějaký jiný frekvenci tady dneska. Ale totálně. Takhle, 16.20, Česko-Finsko a fandíme!
3: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 000 a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.

0: Ričnikovo-šrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ričnikovo-šrot. www.vašesběrna.cz.
1: Sportuješ? Hubneš? Chceš být větší? Jsme PT Service, plzeňská firma se sportovní výživou. I my stojíme za úspěchem plzeňských indiánů a viktoriánů. Registruj se na ptservice.cz a získáš lepší ceny na celý sortiment. Jo a plzeňáci, na Doubravce v ulici Na Dlouhých máme prodejnu s nejširším výběrem. Tak se stavte. P jako Pavel, T jako Trampota. ptservice.cz. Nákupem na ptservice.cz podporuješ plzeňský sport a sportující mládež.
2: Nejlepší dopravní servis Kuba Bělák. Na Pražském okruhu na 5. kilometru ve směru k letišti dejte pozor na porouchané vozidlo. Projíždějte tady opatrně. Ať už máte namířeno kamkoliv, tak šťastnou cestu a pohodu za volantem.
3: Zdraví začíná pohybem. Tak nakup fitness vybavení od FitHamu.
4: Poradíme, dovezeme, smontujeme. FitHam.cz
5: Hit Radio City.

0: Tohle jsou nejnovější UDGčka. Odlétáš, posloucháte Hit Radio Snídaní šampionů 6.31 a David má ranní update.
1: Ranní update.
2: Fotbalisté Crystal Palace dnes měli dlouhou noc, ovládli totiž včerejší finále konferenční ligy po výhře 1-0 nad španělským Vallecanem. Hned ve své historicky první sezóně na evropské scéně tak berou titul. Když musíš, tak musíš. Rakouská policie řeší kuriózní případ muže, u kterého našla doma 170 párů kradených ženských bot různých velikostí. Podle vyšetřovatelů je měl odcizit od vstupních dveří bytů. Na tvaru a velikosti záleží. V Pardubicích probíhala tento týden soutěž pekařů. Chleboví someliéři hodnotili bochníky z celé republiky. Výrazným trendem posledních měsíců je důraz na design.
0: Mě v životě nenapadlo, že někdo bude soutěžit v kráse chleba.
2: No a mě v životě nenapadlo, že někdy dáme za chleba třeba i 100 korun.
3: Je pravda, že chleby jsou teďka hodně drahý, ale zároveň už jsem se naučila fakt ocenit jako dobrý chleba, no. Jakože už mám vychytaný místečka, kde jsou opravdu výborný, ale částky jsou brutální.
0: Jak pro tebe vypadá hezký chleba, Jasmin?
3: Já nesoudím vzhled, já soudím tu chuť.
0: Já David si stěžuji, že chleba je drahý, tak nesmíš kupovat tady ty výstavní kousky, že jo? Z těhle výstav. Pojďme na muziku. Queen, the show must go on. Na Hit Radio za malou chvíli taky David Guetta a Kim Petras. Tak hezké ráno.

0: David Guetta, Kim Petras. Takhle vám hraje čtvrteční Hit Radio 6.39. S vámi Michal, Jasmin a David. A je tady velké pátrání.
1: Existuje osoba, který můžeme dopomoct ke štěstí, když se všichni spojíme, a můžeme pomoct jistý Aně Marii Čermákový.
2: Na Facebooku na mě včera vyskočil příspěvek od ženy, kterou neznám, která hledá muže, kterého nezná. Přečtu celý příspěvek.
0: Pojď na to.
2: Ahoj kamarádi, scháním kontakt na Palahaberu. Předčasná krize středního věku se u mě neprojevuje potřebou dělat si tetování nebo kupovat motorku, ale moje podvědomí si z nějakého naprosto nepochopitelného důvodu vybralo právě tohoto vynikajícího člověka. Chtěla bych s ním zajít na pivo, zaspívat si a nebo mu aspoň položit moji oblíbenou otázku, kvůli čemu vlastně ráno vstáváš. Takže neví někdo o někom, kdo by ho znal? Za všechny typy budu moc ráda. A Palo, pokud to doputuje až k tobě, ozvi se. Pivo platím já.
1: Tak co, nevíme o někom?
0: Operace Habera. Zní to jako plán na otevření Hormuzského průlivu, spíš teda.
1: Ale vy jste se tu bavili nějak o něčem, že... Jak to bylo s těma třema lidma?
2: Hele, říká se tomu 6 stupňů odloučení. Ta teorie, podle které přes 6 lidí známe každého na světě, dokonce i amerického prezidenta.
0: A tak se ptám. Takhle, víme rozhodně, co má v hlavě ta žena. Mám na těba chuť a stále tě se. Já nevím, tak může zkusit napsat jeho kapele. Myslím, že by jí ten kontakt mohli dát, protože oni jsou docela dobrý tým, chlapi.
1: Navíc on nežije na Slovensku, že jo, žije v Praze, takže vlastně pokud je ta žena z České republiky, tak je to snadný. No.
0: A nebo třeba, já nevím, škoda, že třeba neexistuje něco jako, nevím, Instagram by se to mohlo jmenovat, kde by třeba mohl by jako Palo Habera třeba. Jo?
2: Že co když neodepisuje? Co je to?
0: To je to. Tak hodně štěstí, kdybyste náhodou někdo věděl, znal, můžeme tady té ženě pomoct. Za chvíli pomůžeme vám. Do nás sledíte na cestách, přidáme aktuální dopravu a samozřejmě i další muziku, třeba Miley Cyrus.
3: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 000 a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělák. Kolona už se vytvořila na příjezdu do Prahy od Kolína. V Běchovicích na Českobrodské se zdržíte přes 5 minut. A kolony se tvoří také na Štěrboholské spojce směrem na Barandovský most.
1: Hezké léto plné pohody u vody vám přeje Jan Kroupa, majitel rodinné firmy Proxim. Český výrobce bazénové chemie značky Pro Bazén. www.proxim.cz.
2: Pořád jste tady. Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Radio.

0: Je přesně 6 hodin 50 minut a to je ten čas, kdy je dobré vzít do ruky telefon a vytočit 800 937 937.
1: Připoutej se prosím a vyhraj luxusní dovolenou za 40 tisíc.
2: Vámi vybranou luxusní dovolenou za 40 tisíc. To si můžete tady u nás vyhrát v našem virtuálním letadýlku.
0: A to od společnosti Invia, jak říkala Jasmin, dle vašeho výběru. Dáme vám 40 tisíc a vyražte kam chcete. Už to zvoní. Už to zvoní. Snídaně šampionů, dobré ráno, kdo tam?
3: Ráno, tady Verča.
0: No, ahoj Verčo, dobré ránko.
2: Ahoj Verčo.
0: Ahoj. Ty jsi pro tu výhru jdeš, já to úplně z tebe cítím.
3: No, však každý den volám.
2: Máme tady virtuální letadlo, sedačky 1 až 6 A až F, takže 6 sedadel v každé řadě a tím úkolem je vybrat si tu správnou.
3: Já bych řekla 6F.
0: 6F říkáš, takže opět u okýnka.
3: Ano.
0: 6F, tak počkej, připoutáme se.
2: 6F.
0: Tak buď vyhráváš dovolenou za 40 tisíc, nebo lístky na Marka Ztracenýho, nebo Člověče nezlob se, anebo vůbec nic.
3: Tak jak
0: to vypadá, Jasmin?
2: Pod sedadlem 6F se dovolená neskrývá.
0: Ale co se tam skrývá?
2: Skrývá se tam Člověče nezlob se. Tahle ta hra klasická.
3: Děkuju moc.
0: Je, jakou má Verča radost z Člobrda. No tak máme radost, že máš radost. Člobrdo pošleme, vydrž nám na telefonu. No a samozřejmě zkusit to můžeš opět za 2 hočky. Hrajeme i v 8.50, jo?
3: Dobře, jo, děkuju.
2: Měj se,
0: beru to zatím, ahoj.
4: Na invia.cz najdete nejširší výběr last minute zájezdů se slevou až 60% od českých i zahraničních cestovních kanceláří na jednom místě. Rezervujte hned na invia.cz.

Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Ale nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Klupeny jsou na www.vesuv.cz.

spolehlivé auto na dovolenou? Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 000 a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.

0: Hi, it's me, Rita Ora.
1: I'm Macklemore.
2: I'm Dua Lipa.
3: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
4: On air.
5: Online.
4: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
6: 7. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Češi půjčují státu ve velkém. Zájem o státní dluhopisy už překonal 50 miliard korun, tedy víc než dvojnásobek původního plánu ministerstva financí. Největší zájem je o pětileté dluhopisy s pevným úrokem přes 4,5%. Ministerstvo proto pokračuje v prodeji i nad původní limit. Dluhopisy si zatím objednalo téměř 58 tisíc lidí. Slevy v obchodech budou pod drobnohledem státu. Potravináři chtějí nastavit jasná pravidla, protože podle nich jsou slevy často umělé a matou zákazníky. Typicky prý cena nejdřív vyskočí, aby pak slevová akce vypadala výrazněji. Obchodníci ale varují, že zásah státu by mohl vést ke zdražení potravin. Jednání všech stran má proběhnout na začátku června. Ebola v Kongu se vymyká kontrole.

0: podle šéfa Světové zdravotnické organizace brání boje na východě země účinnému zásahu proti šíření nákazy. Tisíce lidí navíc utíkají do přeplněných uprchlických táborů, včetně těch, kteří přišli do kontaktu s virem. Mezinárodní organizace proto varuje před katastrofou a vyzývá k okamžitému příměří. A teď už pojďme k nám do regionu.
1: Kampaň Prahy na podporu turistického ruchu je letos postavená na literatuře. Hlavní slogan zní: čtěte v Praze jako v knize. Cílem je přivést do metropole turisty, které zajímá kultura. Prague City Tourism už vytvořila 3 klipy na motivy procesu France Kafky, Golema od Gustava Meyringa a třetí klip symbolizuje tvorbu exilových spisovatelů 20. století. Většinou jasno, ráno teploty kolem 10, v okrajových částech města kolem 7 stupňů. Foukat bude po celý den slabý severní vítr. Většinou jasno, skoro jasno, ale teploty mírnější kolem 24. Z Prahy Lucia Daňková.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ. Vstal jsi. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
3: My vám přejeme hezké ráno.
4: Krásný čtvrtek vám všem. Snídaně
3: šampionů. Je tady s náma i David, na toho nesmíme zapomenout. Čau, čau, Dave.
5: Ahoj, ahoj.
3: Ahoj, ahoj, ahoj. Dneska to u vás v práci bude konečně bez hádek. I tady u nás.
4: Jak to?
3: Vysvětlím za chvíli. Teď muzika Mark Ember.

0: Number, Belong Together na Hit Rádiu, 7:04, hezké ráno, s vámi Michal, Jasmina, David. No a dneska už to u vás v práci bude konečně bez hádek. Slíbil jsem, že vysvětlím. O hádek, co se týká nastavení teploty na klimatizaci.
1: No jo.
0: Protože dneska přišla studená fronta, dneska bude venku docela příjemně, takže si odpočneme od těch dohadů, jestli teda bude vychlazeno, nebo jestli bude teplo, a teďka si všichni tak jako stěžují mezi sebou. Jak to máme tady ve studiu? Davide.
2: Já to neřeším. Mně je příjemně vždycky.
1: Tak takovouhle lež,
0: no,
1: jako by při čtvrtku.
0: No, počkej, ono to vlastně není lež, Davidovi je příjemně vždycky, ale všem okolo je nepříjemně. Takhle, to je ono.
1: Takhle, my se musíme obléct podle toho, aby jako Daveovi bylo příjemně.
0: To je ono, no.
1: Dobře.
0: To je pravda, my tady máme teda takový centrální ovladač, máme u dveří na klimatizaci a David má rád teplo, takže přitápí, jo. Ale třeba to máte naopak u vás v práci, že někdo má rád chlad.
1: Nejen v práci, i doma. My jsme se včera večer hádali kvůli větráku, protože já jsem usínala, hořela jsem horkem, teďka jsem to zapla, máme tam i noční režim, fakt to není slyšet ten větrák. A přítel říkal, vypni to, to strašně fučí.
0: To je fakt, ono je teďka takový jako pravidlo číslo jedna v tomhle vedru, pravidlo korporátního života. Jo? Nikdy nenechávej ovladač od klimatizace bez dozoru, když jdeš pryč, protože když se vrátíš, tak se vracíš do subtropického pásma. Jo? Tak by nás zajímalo, vy kdo posloucháte, do jakého patříte týmu, jestli jste ten zbrzlík v mikině, anebo do týmu chci tady mít ledový království.
1: Tak dejte vědět, 777-937-777, budeme rádi, ať už za hlasovku na WhatsApp, anebo normální zprávu.
0: Teď muzika Tajný tempa, Erik Tanner, 706, dneska ráno.

0: Za 8:15 ladíte čtvrteční Hit Radio, krásné ránko. Dva naprosto nesměřitelné tábory i u vás v práci. Jedni chtějí chladit, druzí klimu vypínají. To je partizánská válka o ovladač klimatizace a ptali jsme se, jak to vypadá u vás v práci, případně u vás doma.
1: Zbyněk nás vzal právě do své domácnosti. Píše, trvalo mi 10 let, než jsem ženu naučil spát i v zimě s otevřeným oknem.
0: Ale to je teda příjemný za mě.
1: Je,
0: to je příjemný.
1: Je. Já si to nemůžu dovolit, my bychom se zhádali. Tam prostě,
0: fakt? Tam jako nejde.
1: Ne, ale taky mám radši otevřený, no.
0: Máme tady hlasovku.
2: Zásadně spíme v otevřeném okně i v zimě, takže spím smrzlej.
0: Takže spím zmrzlej.
1: Takhle, já musím dodat, že vlastně my bydlíme u kruhovýho objezdu.
0: Kruhový odjezd, a to je super.
1: Kde tam chlapi večer driftujou, takže vlastně na usínání nic moc, takže chápu přítelův argument. No.
0: No ale zase, jestli máte rádi auta, nebo tvojí přítel, jestli má rád auta, tak ta vůně spálený gum. Ale to za to stojí, ne. Další hlasovka, Adam. Zdar, nám v práci po neustálých hádkách zakázali klimatizaci centrálně, zapíná se asi na hodinu ve 2 odpoledne, prý ať se nehádáme. Nedělá tady Adam náhodou u nás.
1: Taky mám ten pocit. Jenče, čauky parto. No já jsem ta, co má ráda teplo a manžel zase chlad. Proto v létě pravidelně schovávám ovladačku od klimatizace, protože když se dostane manželovi do rukou, tak většinou chodím spát do 17 stupňů a věřte, že v to léto je to fakt nepříjemná zima.
0: Taky Pavel, řidič autobusu. Ahoj, tak klimatizaci a topení ovládám v práci já! A cestující za mnou mají potom smůlu, protože buď topím nebo klimatizuji podle toho, jak mě naštvou nebo jsou na mě hodní. A to je vlastně fakt, když řídíš nějaký takovýhle dopravní prostředek, tak si tam tu teplotu nastavíš podle sebe. Jo, někdo tě naštve, tak prostě tam v létě tam přidáš.
1: Já mám jet v sobotu po dlouhý době dálku autobusem, takže aha, to se děsím, jestli tam bude takovýhle pája.
0: Měla by ses na řidiče usmívat, až budeš nastupovat. Nicméně, to vlastně, když o tom přemýšlím, to je takový piloti, že jo? Ty teda pokaždý, když někam letí, tak chladí jak úplný magoři. Lost Frequency, hezké ráno.

0: Tohle jsou hity ke všemu, co děláte. Los Frequencies na Hit Radio v 7.17. Za moment k vám pošleme tohle, Kamarád Be Mine, taky opět a Radeček. No a připomínáme, že chvíli po půl osmé budete opět soutěžit o dvě univerzální vstupenky na festival Hrady.cz v soutěži Rychlá pětka, tak na to rozhodně počkejte.
1: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 000 a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělak. V Praze v Novovysočanské ulici u křižovatky s ulicí za Krejcárkem směrem do centra došlo ke střetu osobního auta s nákladním. Na místě zasahují záchranné složky. Počítejte s narůstajícím zdržením.
1: Zdraví začíná pohybem. Tak nakup fitness vybavení od Fitham.
2: Poradíme, dovezeme, smontujeme. Fitham.cz
3: Hit Radio City.

0: Za minutu půl osmé dáváte si čtvrteční hit rádio snídaní šampionu, tohle je opět Radeček, taky Mária Čírová. Už za moment soutěž Rychlá pětka o Uni vstupenky na festival Hrady.cz, nejdřív ale David a jeho ranní update. Dave, je to tvoje.
1: Ranní update.
2: Senioři na Klatovsku se na chvíli změnili v modelky a modely. Klienti domova v Janovicích nad Úhlavou se nechali upravit a nafotit pro výstavu. Projekt má ukázat, že radost i pocit výjimečnosti věkem nekončí. V Českém Krumlově skončila taška s 200 tisíci omylem v prádle. Host hledal po odjezdu z hotelu tašku s penězi, která zmizela z pokoje. Ukázalo se, že ji uklizečka omylem vyhodila spolu s ložním prádlem. Policie potvrdila, že nešlo o krádež, ale o nešťastnou chybu.
0: Omylem do jiného hrníčku.
2: Japonští vědci testují lék, který by pomohl lidem dorůstat nové zuby. Na ostrovech vzniká výzkum, který by nenávratně změnil stomatologii. Pomoci má milionům lidí s bezzubostí po celém světě. Pokud vše půjde podle plánu, první použití se zvažuje kolem roku 2030.
3: Tohle jsem vždycky záviděla žralokům, že mají tuhle tu schopnost. To a vlastně pravda. Mi to přijde super.
0: To je pravda, nevím, jestli z toho jsou nadšení stomatologové úplně teda.
4: Zase já si říkám, těch žraloků, ty mají takových zubů, zase jako čistit to, jsou strašně zdlouhavý, že jo?
0: Nicméně, tento japonský výzkum se nelíbí divákům pořadu Výměna manželek.
4: To byly úsměvy.
3: To by byl úplně jiný pořad na jednou.
0: To je pravda. Tak co, jdeme soutěžit? Rychlá pětka o dvě univerzální vstupenky na festival Hrady.cz, tak pokud byste chtěli vyrazit zadarmo, napište nám, chci soutěžit na 777-937-777. Teď vám letí další muzika, tohle jsou Imagine Dragons Believer na Hit Rádiu v 7.31.

0: 4 minuty po půl osmé ladíte Hit Radio a jdeme soutěžit.
1: Rychlá pětka.
0: Celý tento týden vám rozdáváme po dvou univerzálních vstupenkách na festival Hrady.cz.
2: 8 krajů České republiky, 8 nádherných památek a taky skvělých zpěváků a kapel. Daniel Landa, Miraj, Rybičky 48, Tomáš Klus, Leny, Rytmus a další, na ty všechny se můžete těšit.
0: Přišla nám zpráva, chci soutěžit, už mám dost zahrady, teď chci jet na hrady, vyměním okurky a rajčata za tančící děvčata. Dobré ráno, Pavle.
3: Já vás zdravím, ahoj.
2: Ahoj.
0: Ahoj. A prosím tě, ty jsi mi říkal, že jsi z Rožmitálu pod Třemšínem a ano. Včera soutěžící byla taky z Rožmitálu. Vy jste nějak příbuzný, nebo jak to tam máte?
3: Ne, vůbec. Ani neznám paní nebo slečnu.
0: Ale jestli teda vyhraješ, tak můžete vlastně jít ve čtyřek na ty hrady. Tam je točník nejblíž, jestli se nepletu, ano. No?
3: Točník. No, tak a nebo možná Švihov, no.
0: Hele, je to univerzální vstupenka, můžeš vyrazit kam chceš.
2: Že seš takovej poeta, tak ti hodně přeju výhru, tak pojďme na to.
0: Jdeme na to.
1: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
2: Která tekutina tvoří většinu lidského těla?
3: Voda.
0: Ano.
1: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Pájo, budeš vědět, který pták je symbolem moudrosti?
3: Sova.
0: Jo!
1: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
2: Jak se jmenuje manželka zlobra Šreka?
3: Fiona.
0: Jo.
1: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Jaké křestní jméno měl prezident Havel?
3: Václav.
0: Mhm. A poslední.
2: Kolik zastávek bude mít festival Hrady.cz? 1 nebo 8?
3: 8.
0: Já ti nevím. Fakt, jo? 8?
3: Jo. Výborně.
0: Jsi neuvěřitelný, Pavle, 2 univerzální vstupenky jsou tvoje. Buď můžeš na točník s tvojí spolubydlící z Rožmitálu, anebo můžeš jít úplně jinam, ať se nepotkáte.
3: Super, děkuju.
2: Moc ti gratulujeme a užij si to.
3: Díky.
0: Krásný den, měj se, Pájo, ahoj.
3: Ahoj.
0: Tak opět, nebo opět, ještě zítra, poslední 2 vstupenky, univerzální vstupenky na festival Hrady.cz v rychlé pětce.
1: Rychlá pětka. Ve snídani šampion.

0: 10. A tohle je taky Hit Radio, krásné ránko.
1: Existují dvě věci, které z normálních lidí během letu udělají takový jako zvířata. Když začne boarding a za druhý, když se začnou prát o opěrku, takovou tu loketní, jo. Na internetu se teďka rozjela brutální hádka, komu patří ta opěrka uprostřed, jo, protože vlastně si tam nějaký sousedi odložili oba lokty a já si myslím, že by to mělo být tak, že ten, co sedí uprostřed, tak opravdu má právo na obě opěrky, byť já to nedělám, vždycky mám tu pravou prostě. Ale ten, kdo sedí u okna, tak má výhled, že jo, to je jedna výhoda. Kdo sedí v uličce, tak může kdykoliv bez problému na záchod. Ale ten uprostřed je na tom nejhůř, jenom se tam těsní mezi těma dvouma lidma, tak by měl mít právo na opěrku.
0: Ale zase teďka přemýšlím, možná řeknu blbost, jo, ale ten, kdo je u okna, teďka nevím, je tam opěrka nebo tam není u toho okýnka?
1: Myslím, že je.
0: Je tam, takže tam je opěrka. Takže tam opěrka. No já si myslím, že jako sedět uprostřed je prostě jako vyhrát lístek do pekla, jo.
1: No.
0: Si představ, že sedíš uprostřed a vedle tebe sedí dva metrákový chlapy, no, tak mu asi jako neřekneš jako hele, dej tu ruku pryč.
1: Zažila jsem to a já pak se bojím jít i na záchod během toho letu, takže opravdu jako se tam trápím, je to těžký.
0: Holt je prostě potřeba mít v téhle disciplíně ostrý loktač.
2: Když říkám, ty architekti, víš, který navrhou to letadlo, říkají si, dobrý, snad jsme na nic nezapomněli, prostě dva lidi sedí vedle sebe a je tam jedna opěrka, tam prostě jeden musí být bez ní přece.
0: Dobrá úvaha navedeno. Nebo si můžeš dát tu ruku takhle, jakože, já nevím, ta opěrka má třeba 30 čísel, tak jeden má ten loket prostě předu, dole
2: jasně, jeden
0: a
2: vzadu,
0: druhý vzadu, no. A pak se prostě takhle spolu hladíte, no, moc příjemný to je, no. Coldplay Paradise, za malou chvíli tady na Hit Radio, no a samozřejmě přidáme i aktuální dopravu, hezké ráno.
3: Spolehlivé auto na dovolenou, přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na Suzuki.cz. Feeling blue without you.

0: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělák. Na sjezdu z Pražského okruhu na Řepy došlo k nehodě, blokovaný je jeden pruh. Kolize blokuje provoz v Novovysočanské ulici u křižovatky s ulicí za Krejcárkem a pozor taky na nehodu v Radlické.
1: Hezké léto plné pohody u vody vám přeje Jan Kroupa, majitel rodinné firmy Proxim, český výrobce bazénové chemie značky ProBazén. www.proxim.cz.
2: Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Rádiu.

0: 7.49, posloucháte Hit Radio Snídaní šampionů, tohle byly Coldplay, dobré ránko.
1: V hudebním světě je zdá se nějaký baby boom, moon, což teďka máme radost. Nedávno oznámil miminko Mirai a teďka nás překvapila barbadoská královna Rihanna.
2: Počkej, která... nemají ho spolu, ale.
1: Ne. Barbadoská královna Rihanna, která čeká dvojčata s jejím přítelem, reperem A$APem Rockym. Mně se hrozně líbilo to, jakým způsobem to ona oznámila, že to nebylo nějak přeslazený a velkolepý, ale úplně jednoduše napsala, teďka jim za tři a můžu si to dovolit.
0: Oni už vlastně mají kolik? Tři děti, myslím, že jo? Tři děti s A$APem Rockym, takže dvě, takže pět dětí. Tak kdo ví, kolik z nich budou umělci?
1: Kdo ví, ale vlastně tenhle ten krok se mi na ní hrozně líbí, fakt to oznámení, protože když si vzpomenu na nějaký český influencery, tam si někdo třeba jenom jako uprdne a má to kolem sebe prostě fontány a všechno možný a glitry a tak, ale tady vlastně někdo, kdo má to módní impérium a Fenty a všechno možný, tak tady to oznámí úplně jednoduše a přijde mi to moc hezký.
0: No tak my Rihanně takhle vzdáleně gratulujeme, no a když se o ní bavíme, tak si myslím, že by se slušelo, že bychom si ji zahráli.
1: No jasně.
0: Zkusíme jí s Drakem teda.
1: No, jo.
2: No nic, před chvílí jsem chtěl, když jsme se tady bavili o Palu Haberovi, aby jsme si zahráli písničku o týmu, to nešlo.
0: Vy to prostě neodpustí, já jsem ti řekl, ať se pro toho Pala Haberu jdeš přes chodbu na to jiný rádio tady, jo? Tam ti ho zahrajou. Tak pojďme na to. Rihanna a Drake, What's My Name na Hit Radio, hezké ráno.

Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Ale nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Klupeny jsou na www.vesuv.cz.

0: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
1: Hit Radio.

0: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
3: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Nenatáčejte zásahy, blokuje to práci. Jihomoravští záchranáři vyzývají veřejnost, aby si při zásazích nenatáčela mobilními telefony. Podle nich tím lidé narušují soukromí pacientů a komplikují práci složek integrovaného záchranného systému. Často se to děje u nehod i zásahů v ulicích, kde kolem projíždějící auta zpomalují a vznikají kolony. Podle hasičů může takové chování ohrozit plynulost provozu i bezpečnost na místě zásahu. Teplo se vrací. Víkend ale přinese bouřky, po krátkém ochlazení se teploty znovu dostanou nad 25 stupňů. Víkend ale naruší studené fronty a místy přijdou přehánky a bouřky, srážky budou nerovnoměrné a lokálně i vydatnější. Příští týden zůstane teplý, ale kolem středy může přibýt deště díky západnímu proudění. Celé Norsko je v napětí, královna Sonja je totiž v nemocnici se srdečními problémy. 88letá královna byla přijata do nemocnice v Oslu kvůli bušení srdce a srdečním potížím. Lékaři ji budou několik dní sledovat a provádět vyšetření. Zdravotní potíže ji už minulý týden vyřadili z programu i plánované cesty po Norsku. Královna měla podobné problémy už loni, kdy jí byl implantován kardiostimulátor. A teď už pojďme k nám do regionu.
4: Na plánovaném úseku Pražského okruhu mezi Soudolem a Březiněvsí vznikne nový most. Délka bude zhruba 600 metrů a povede mezi levým břehem Vltavy v Sedlci a pravým v Zámcích. Bude mít 6 z nich pruhů a jeden odstavný. Z obou stran na něj navážou tunely. Samotný úsek okruhu, jehož součástí most bude, by se měl začít stavět v roce 2028. Většinou jasno, ráno teploty kolem desítky, na okrajích města 7 stupňů. Foukat bude po celé

0: Celý den slabý severní vítr a bude většinou skoro jasno, i když nejvyšší teploty budou mírnější, kolem 24. Z Prahy Lucia Denková.
1: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
2: Dobré ráno, šampione.
1: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak,
3: jsme tady pro tebe.
1: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
4: Ahoj, dobré ránko.
2: Krásný čtvrtek. Snídaně
4: šampionů. No jo, už se nám to blíží, čtvrtek, malej pátek. Navíc má být hezky, zítra o víkendu taky tak nějak.
2: Tak nějak.
5: Tak nějak.
4: Tak no. Nějak, no, tak nějak. Tak hlavně, že hezky, teďka jsme rádi, že tady jste. Muzika, nachystaná Lady Gaga, Bad Romance. Tak start.

0: 8 hodin 6 minut. Tohle je geniální Lady Gaga, Bad Romance na Hit Radio, s vámi Michal, Jasmina, David. Dneska je prosím pěkně speciální den. Svůj den má jídlo, který buď nemáte, anebo máte problém jíst na veřejnosti. Mm-hmm. A tím jídlem je, tam teda hamburger. Hamburger, já teda za sebe, jestli můžu, já se dřív styděl ho jíst na veřejnosti. Nejenom, že jsem měl pocit, že u toho vypadám fakt komicky, tak další moje superschopnost je, že jsem se o to vždycky umazal. Ale, jak jsem starší, takhle, nic z toho se nezměnilo, jenom mi to je už jedno.
1: Já to mám úplně stejně, že dřív jsem se teda obecně stydila jíst na veřejnosti. Přišlo mi to takový vždycky jako intimní, když jsem byla mladší. Cítila jsem se fakt blbě. Teďka už je mi to taky jedno, ale ano, taky se pokecám. A nejenom u burgeru, třeba na špagetách, že jo, to jsem extrém na to.
2: Hele, u mě, já taky jak stárnu, tak jsem teďka naposledy si dal burger s příborem. A cítil jsem se ještě hůř, než kdybych se zaprasil. Úplně jsem se cítil trapně, že jsem to prostě vzdal.
0: Jako jíst burger příborem je podle mě stejně trapný jako jíst kuře příborem, anebo pizzu příborem. Já jsem takhle jednou kuře příborem, já si to nevychutnám.
1: Jako když máš třeba smažený nějaký paličky, tak to dám jako rukou, ale jinak normálně příborem.
0: Jo, tak to já vůbec. Já si to nevychutnám. To je, jako říkám, jako pizza prostě, kdybych to měl jíst příborem, já to potřebuji mít v té ruce, jo. A vzpomínám si, jednou to bylo hrozný peklo, když mě tenkrát bývala představovala své rodině, tak oni měli kuře, ne, k obědu. A já říkám, ty vole, to budu muset prostě jíst tou vidličkou, ne. To bylo nejhorší prostě oběd mýho života, jo.
2: Tak víš, jak jsem se cítil, no. Prostě připadáš si odevzdaně, že jsi to vzdal, že jsi do celého těma rukama nesáhnul prostě.
0: Já teda musím za sebe říct, já mám takovou schopnost, že když se vezmu bílý tričko na sebe, což se často neděje, dneska ho mám, tak se prostě něčím umažu. Takže takhle, zatím drží, Lukáš.
1: No tak zatím si toho moc nejet, vlastně nic.
0: Dávám tomu kolik je, dávám tomu 8 hodin, 8 minut, dávám tomu tak hodinu ještě, jo. Tak co vy, kdo nás sledíte? Máte nějaký speciální jídlo, u kterého se vždycky umažete, nebo u kterého si myslíte, že vypadáte komicky? Pošlete nám to jako hlasovku. Na WhatsApp na 777-937-777, případně nám to pošlete klasicky jako zprávu. My k vám posíláme tohle, to jsou nejnovější činasky, selhání na Hit Radio, hezké

0: Natasha Bedingfield, takhle vám hraje Hit Radio, 8 hodin 15 minut, krásné ráno. Dneska je světový den hamburgerů a my jsme se tady dostali do diskuze, debaty, že hamburger je takové speciální jídlo, které nás dokáže vždycky umazat, a nejenom to, ale že u toho taky vypadáme tak trošku komicky, když ho jíme. No a ptali jsme se vás, jestli máte nějaké takové jídlo, kterým se zaručeně pokypete, a podle toho, co nám píšete, tak je to hamburger, špagety, a co je to dál?
1: David z Brna píše: ránko, týme, já to nemám s jídlem, ale s bílým tričkem jako Michal. V bílém triku se zašpiním, i kdybych si dával suchý rohlík, ale ve starém triku na doma můžu jíst klidně špagety za mírného poklusu a po dojezení budu čistý jak...
0: Jak něco?
1: Nevím, co jsem komu v minulém životě udělal, že se mi to teď takto vrací. Hezký den.
0: Taky Péťa píše: ahoj, můj manžel je expert na fleky na triku z jakéhokoliv jídla. Dvakrát týdně se pobrindá kafem a kupuje si zásadně světlá trika. Nechápu, dcera ze školky už chodí čistší než on.
1: Janča, krásné ráno, já se zaprasím vším, moje slabost jsou hranolky, které jim zásadně jen rukama. No to já taky, ale teda hranolkama se, jako možná jak jsou mastný.
0: Možná
1: někdy,
0: jak jsou mastný,
1: ale...
0: možná ta mastnota, to je pravda. Píše i Míša: ahoj, tak já jsem byla předevčírem s kamarádkou a než přišla, tak jsem si dala hot dog a kečup mikidl přímo na zářivě bílou halenku. No, flek je, když vám holub potentí auto. Tak jsem se snažila to trošku zamazat s tím, že se mi to povedlo, a jak přišla, tak její první otázka byla, jestli jsem měla omáčku na oběd.
2: No, hot dog dobrý, ale klobása, když jdete na oběd, takový to první kousnutí, jak čekáte, vystříkne. A ono to vždycky vystříkne.
0: No jasně, ale vždycky ještě na tebe, že jo?
1: No počkej, na tebe je dobrý, ale byly čarodějnice a já jsem stála za nějakou slečnou a kousla jsem si do klobásy. A počkejte, jo, to vystříklo takovým způsobem, že měla normálně pak masný vlasy, masnou bundu, a můj přítel je hrozný dobrák a já jsem se bála, že mě napráší a že řekne, ať jí to řeknu a ať se omluvím, ale naštěstí zdrhal se mnou, protože to byl takový rozsah, pane, jako škody. Že...
2: To dobře, dobře to dopadlo.
0: Pane bože, klobásy jsou nebezpečný. Taky hlasovka od Ivči.
3: Krásné ráno, rádio. Tak jako komicky vypadá asi, když se někdo snaží decentně jíst hamburgera, který je totálně našlehaný. A teď prostě máš tu omáčku a to maso a všechno. A teď to jíš tak jako decentně, abych se náhodou nezmazala. A naopak se zmažeš úplně brutálně nejvíc na světě. A pak si myslím, že na druhém místě by mohly být špagety. Tak se mějte krásně a přeji vám hezký den.
1: Vždycky špagety za mě, no.
0: Takže jsme si to krásně zařadili. Takže na první místo, já bych na první místo nedal špagety ani hambáč, já bych tam dal tu klobásu, protože to je opravdu peklo. Na dvojku bych dal, na dvojku ty špagety, a na trojku hambáče. Může být takhle, souhlasíte s tím, vy doladíte. Dobře, no tak jo. Tak, něco, co vám bude chutnat, to je další muzika. Cyril Stamlinin a Mě nedá se nezeptat. Dámy a pánové, vy, kdo posloucháte, máte brindáky nachystaný, co? Tak jdeme na to, hezké ráno.

0: Cyril Stamlinen, předělaná 80 na Hitrádiu, 8 hodin 22 minut. Za malou chvíli něco pro vás, kdo nás sledíte na cestách, bude aktuální doprava, no a samozřejmě se těšit můžete i na další muziku. Tohle je nejnovější Ale Farben, Baby Goodbye, a na to rozhodně stojí za to čekat. Jsme Hitrádiu, hezké ráno.
1: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz. I don't like my mind right now. Stacking up problems that are so unnecessary.

0: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělák. V Praze v ulici K Barandovu u nájezdu na jižní spojku bourala 3 auta. Připravte se na kolonu a pozor na kolize v Radlické ulici u křižovatky s Dobříšskou a na sjezdu z Pražského okruhu na Řepy.
1: Zdraví začíná pohybem. Tak nakup fitness vybavení od FitHamu.
2: Poradíme, dovezeme, smontujeme. FitHam.cz
3: Hit Radio City.

0: Goodbye, ale Farben na Hit Radio. Bude 8:30 a David má ranní update.
1: Ranní update.
2: Lady Gaga se netají tím, že je velkou faninkou Iron Maiden. V rozhovoru pro Rolling Stone popsala, jak v roce 2011 šla na jejich koncert i mezi fanoušky do kotle. Z VIP lože ji prý hudba vtáhla natolik, že během skladby The Number of the Beast sešla mezi dav. Michaela Jacksona nemilují jen lidé, ale taky kočky. Svět obletělo video s domácím mazlíčkem, který pokaždé ožije, když slyší krále popu. Svého páníčka nenechá hity vypnout. Když musíš, tak musíš. Rakouská policie řeší kuriózní případ muže, u kterého našla doma 170 párů kradených ženských bot různých velikostí. Podle vyšetřovatelů je měl odcizit od vstupních dveří bytů.
0: Si představte ten moment, když k němu domů přijde návštěva a teďka tam vypadá jak výprodej v Dekmanu.
2: Mně se spíš nelíbí ten dvojí metr, jo. Prostě když najdeš u chlapa 170 párů bot, no. Vyšetřuje to policie. Když to najdeš u ženy, tak se vůbec nic neděje. Jo.
0: Kamufláž. Love is a Shield, tohle je srdcovka, kterou jsme vybrali my tři. Připomínáme, že srdcovky vám hraje Jirka Pelnář po 12. A vlastně, Davide, ty nás opět opouštíš.
2: Je to tak.
0: My ti děkujeme za ráno, těšíme se zítra na tebe.
2: No já se taky budu těšit, pátek.
0: Páteček, to je vlastně pravda, já na to úplně jak se mohu zapomenout. No, tak jo. Hezký den. No a hezký ráno i vám, kdo nás ladíte. Tohle jsou Kamufláž, tak pojďme na to. 8:31 na Hit Radio.

0: Mikolas Josef. Megusta 8.37, tohle je Hit Radio. Dobré ráno přejeme.
1: Dneska pozor, dnešek bude rozhodující den, jestli bude rok 2026 vůbec stát za to. Hokejový čtvrtfinále, to je pro nás Čechy skoro důležitější než prezidentská volba, nebo možná na stejný úrovni, jo, protože až se bude dělat rekapitulace roku 2026, tak ten dnešní den tam prostě bude.
0: No, rozhodně chceme, aby tam nebyl, že jsme s Finy prohráli, takže dneska Česko-Finsko 16 hodin 20 minut a mě by zajímalo, jestli jste dneska do práce vyrazili dřív, abyste si nedělali práci do foroty a mohli zmizet někam k plátnu, co?
1: A jestli třeba už taky máte nějaký tipy, jak to dopadne, my jsme se tady vsázeli s klukama. Můj tip 3-1 pro Česko, Davidův 2-1 pro Česko a Michalův 3-2 pro Česko.
0: 3-2 pro Česko, no tak doufejme a přejme si, ať vyhrajeme a vyhrát můžete za moment i vy a to parádní dovolenou za 40 tisíc dle vlastního výběru. Tak zůstaňte s námi, protože třeba právě vám změníme letošní léto.
2: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.

0: Máme tu spoustu lidí, kteří čekají u gateu na odlet. Posloucháte Hit Radio Snídaní šampionů 8.48 a pokud byste chtěli vyhrát dovolenou za 40 000 korun, volejte právě teď 800 937 937.
1: Připoutej se prosím a vyhraj luxusní dovolenou za 40 000.
2: Libovolná dovolená, libovolný výběr dovolené s Invií vás čeká. Máme tady virtuální letadýlko, 6 řad, 6 sedadel v každý z nich a někde tam je jedno jediný výherní místo.
0: A já se ptám, kdo je s námi ve vysílání? Dobré ráno.
3: Halo, halo.
0: Halo, halo.
2: Nechce vyhrát.
0: Nechce dovolenou. Kdo je s námi ve vysílání? Dobré ráno.
4: No dobré ráno, já volám na letadílko.
0: No
4: na
0: tak to voláš správně, ještě nám pověs, jak se jmenuješ, ano.
4: Já jsem Vlačka.
0: Ahoj, čau, Vlačko. Vlačko, dobrý ránko.
2: Ty buď dobré můžeš ránko vyhrát přímo tu dovolenou za 40 tisíc, nebo kdyby se ti nepodařilo uhádnout tuhle sedačku, tak je ještě šance, že někde bude Člobrdo, Člověče nezlob se, nebo dva lístky na koncert Marka Ztraceného na Letenské pláni, a nebo bohužel úplně prázdná sedačka, kde nebude nic.
0: Tak Vlačko, jaký sedadlo si vybereš?
4: Já si vyberu sedadlo A3.
0: A3. Pojďme se připoutat.
2: Jdeme tudíž k okýnku. Koukám A3. Se na A3.
0: Řada 3, sedadlo A.
2: Tak dovolená na této sedačce, Vlaďko, není. Ale není to úplně prázdná sedačka.
0: Není, tak co pak tam máme? Co pak tam máme?
2: Máme tam Člověče nezlob se.
0: Tak
4: Mně se líbí,
0: jak cena Člověče nezlob se vždycky posluchače, kteří to vyhrají, rozesměje. Že to je vlastně takový roztomilý.
4: Tak. Tak to přeci je, Člověče nezlob se, tak to má být.
0: Jak říkáš, Vlaďko, tak nezlob se, Člověče, dneska to nevyšlo. Alespoň posíláme Člobrdo, nicméně můžeš to zkusit opět zítra v 6.50, případně v 8.50, budeme rádi, když se třeba znova uslyšíme.
4: Jasně, děkuju moc.
0: Není zač.
2: Měj se krásně.
4: A hezký den.
0: Hezký den, vydrž tam na telefonu, ahoj.
2: Ahoj.
0: Tak opět zítra v 6.50 další šance vyhrát parádní dovču od Invie za 40 000 korun. Mimochodem na webu Hit Radio najdete rozpis sedadel, která už jsou obsazená.
2: Ale jenom tento týden, pak už v klubu šampionů.
0: Pak v klubu šampionů.
5: Na Invie.cz najdete nejširší výběr last minute zájezdů se slevou až 60% od českých i zahraničních cestovních kanceláří na jednom místě. Rezervujte hned na Invie.cz.

0: Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Ale nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Klupeny jsou na www.vesuv.cz.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: Dua Lipa.
1: Hi, I'm Lenny Kravitz.
2: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.
3: On air.
0: Online.
3: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
4: 9 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí, přejeme dobré dopoledne. Nový metropolitní plán dnes budou schvalovat pražští zastupitelé. Vznikal od roku 2012. V případě schválení začne platit od září. Na programu jednání jsou také dotace pro poskytovatele sociálních služeb nebo vypsání zakázek na rekonstrukci bývalého statku na gymnázium a také úpravy projektu Radlické radiály. Pražané hlásí zdravotní potíže po konzumaci jídla dvakrát častěji než dříve. Nárůst zaznamenává pražská hygiena zhruba poslední dva roky. Potvrzuje Martina Hauksviková, vedoucí příslušného odboru pražské hygieny.
5: V návaznosti na hlášený výskyt zdravotních obtíží po požití potravin a pokrmů bylo provedeno 386 kontrol, z toho ve 157 případech se podnět na zdravotní obtíže ukázal jako oprávněný. Za poslední dva roky máme dvojnásobný nárůst podnětů na zdravotní obtíže.
4: Kromě toho hygienici provedli také 1500 kontrol bez oznámení, například ve školních jídelnách, nemocnicích nebo věznicích. Ve Zlíně dnes začíná Mezinárodní filmový festival pro děti a mládež, nabídne 300 snímků z rekordních 57 zemí. Uvede také světové premiéry. Zlín Film Festival potrvá do 3. června, letos se koná 66. ročník. Jde o největší a nejstarší festival svého druhu na světě.
3: Hokejový servis Hit Radio.
6: České hokejisty dnes na mistrovství světa v Curychu čeká čtvrtfinálová bitva proti Finsku. To ale bude v roli

0: velkého favorita. Zápas začne v 16:20. Na programu jsou i tři zbývající čtvrtfinále. Domácí vicemistři světa Švýcaři se utkají s obhájci bronzu Švédy. Norsko nastoupí proti Lotyšsku a Kanada si to v zámořském derby rozdá se Spojenými státy.
1: Global Payments. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
2: V průběhu dnešního dne mírné ochlazení, bylo to znát už na ranních teplotách, ale jinak jasná, skoro jasná obloha. Odpolední maxima 22 až 24 stupňů a slabý severozápadní vítr.
3: Město je Urban, Urban je City. Startuje nejenergičtější dopoledne v pražském éteru. My jsme Hit Radio City a tohle je Kuba Urban.
4: A přeju vám dobré dopoledne, přátelé, kamarádi. Je tady čtvrtek, pomalu, ale jistě se nám krátí ten květen, který teda taky utek jak voda. No a vlastně od příštího týdne už budeme mít červen?
2: No, umím počítat,
4: je to tak?
2: A začneme příští týden krásným dnem, budeš mít taky svátek, Dnem dětí.
4: Ano, já se moc těším v pondělí, jo? Ježiš, to si budeme hrát, Lego si přinesu. No, důležité je, že pro vás máme samozřejmě zase pražské zprávy. Dokonce vám už za chvíli řeknu. Je pravda, že Lucka říkala, že se ochladilo, to sedí. Ale já mám pár tipů, kde se můžete ochladit v nějakém na takovém veřejném koupalisku.
2: Jako ještě více.
4: Ještě více, klidně. Zaplavat si. V Praze je spousta míst, o kterých jste možná ještě ani nevěděli. Tak dobře, poslouchejte. Ze všeho nejdřív si dáme Offspring a potom taky Inu a Rose Bruno Mars. Začínáme dnešní čtvrteční dopoledne, Praho.
3: Hit Radio City. My friend's got a girlfriend and he hates that.

hrajeme Inu, která zpívá právě teď u nás dopoledne na Hit Radio City. Praho, přejeme hezký čtvrtek. Je teda pravda, že teploty nám z té třicítky spadly někam k 25. Zase se nám lépe dýchá, tolik se nepotíme a tak dál. Ale až zase bude velké vedro, tak mám pro vás pár tipů, kde se můžete schladit. A to úplně zadarmo. A jestli čekáte, že vám řeknu, že máte jít do Podolí, tak to asi ne. To všichni čekáme. Taková ta známá místa, Petinka, Podolí, to všichni známe. Nicméně, v Praze je dost míst, kde se dokonce můžete vykoupat úplně zadarmo. Některý jsou velmi zajímavý. Já začnu jedním typem, o kterém jste možná nevěděli. Já o něm doteď nevěděl. Ostrov Štvanice. Je to přírodní koupaliště. Opravdu na Štvanici se můžete nechat jako hezky svlažit. Je to místo, které navazuje na říční lázně, které patřily k nejstarším plovárnám v Praze. Takže i na Štvanici se dá vykoupat. Mimochodem, jestli jste byli někdy na Letné, tak možná víte, že je tam letenský rybník. Jo, je to takový místo, kde se opravdu můžete schladit, je vlastně celkem nedaleko Štvanice. Koupání je tady samozřejmě na vlastní nebezpečí, ale to bývá ve všech těch místech s volným vstupem. A letenský rybník vznikl jako nádrž na hromadění vody pro záblahy místní přírody. A prosím vás, dokonce je to tak romantický, že tam máte i dokonalý výhled na Pražský hrad, jo. To vřele doporučuju, to vypadá skvěle, to znamená letenský rybník, no a pak jedno tradiční místo, které je takové chladnější, ale rybník v Motole, tam možná už jste někdy byli, je to vlastně kousek na zastávce vozovna Motol, mezi stromy je tam schovaný rybník a je jedním ze tří, který je letos otevřený úplně zadarmo. Pravda, tam je ta voda trošku chladnější, než byste možná jako očekávali, proto je to spíš pro všechny, kteří se rádi otužují. Takže pár tipů na místa, kde se můžete v Praze schladit v rybníku zcela zadarmo a možná jste o nich ani nevěděli. Rag & Bone Man a jeho Skin a za pár minut taky Miraj anebo Milky Chance. To vám hrajeme tady u nás na Hit Radio City. Praho, dobré dopoledne.

víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, které

0: I tento hit od Mirai na letošních Hradech CZ dostane zelenou. Dojeďte i na festival bezpečně s aplikací Co-Pilot a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. Přejeme vám více zábavy s kooperativou. Pojišťovnou pro život, jaký je.
1: Hit Radio

0: Milky Chance, jejich Soul and Dance, a to těsně před 9:30. Takhle chutná dopoledne u nás v Praze. Kamarádi, přátelé, dáme si Milese Smitha a Alana Walkera, a to všechno už za chvíli, a další velké hity budou součástí. Stejně tak i malá pozvánka do kina, dneska je čtvrtek, filmové premiéry, tak si řekneme, cože je to nového. Jo, už za chvíli.
1: Hit Radio.
2: Dva vlci, co vyjel na měsíc. Jsme šťastný, nechcem už nic víc.

0: co mají společného děti a dospělí, milují zábavu. A přesně od toho je tu Mercurie. Laser Game, Pixel, arkádovky a VR. Čtyřikrát v Praze. Mercurie Laser Game a Pixel Game.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Miles Smith nám dohrál, ale Natalie Imbruglia už je připravená. Za pár chvíli uslyšíte u nás na Hit Radio City. Rádi se bojíte? Rádi se bojíte i v kině? Máte rádi horory? Pak je tenhle týden v kinech jako stvořený pro vás. I will find you. I'm Batman.
1: Film City. V loni se to stalo na přelomu července a srpna, kdy do našich kin přišly s odstupem pouhého týdne dva skvělé horory, Vrať mi a Hodina zmizení, a nakonec byly těmi vůbec nejlepšími filmy, které jsem za celý rok viděl. Teď jsou tady ve stejný den dva horory od velmi mladých amerických tvůrců, které budu mít taky hodně vysoko ve svém žebříčku roku 2026. Backrooms je počin pouze 20letého Kana Parsonse, respektive to celovečerní rozpracování jeho velé úspěšné série zveřejněné před 4 lety na YouTube. Že jeho talent všechny zaujal, značí už jen to, že do filmu přilákal oceňované hvězdy Chiwetela Ejiofora a letos i na Oscara nominovanou Norku Renate Reinsve. A popravdě i mě rozum zůstává stát nad tím, jak moc se mu jeho velký debut povedl. Úplně dokonalé to sice nebylo, ale těším se na případnou dvojku. A ještě radši budu, když Curry Barker natočí další díly své Posedlosti. Ta je totiž ještě o kousek lepší než Backrooms. Taková jistější a přesvědčivější po všech stránkách, i té herecké, přestože je ústřední dvojka méně známá, což ale tento film určitě změní. Co jiného, kromě těchto dvou povedených hororů, teď běží v našich kinech, tak to můžete slyšet třeba v dalších dílech Film City, které najdete na stránkách hitradiocity.cz/podcasty. Ivo Alač, Hit Radio City 937 FM. Film City.

0: skvělá muzika od Davida Getty, Tone Senai a Terryho Svince. Bude 9:45, Hit Radio City. No a u nás pravidelně pořádáme si ty pikniky, jo? Vždycky, když je hezké počasí. No a ono je.
1: City Picnic. Festival, který se vejde na deku.
0: A bude, my to zařídíme 4. června. To je, přátelé, úplně přesně oficiálně za týden. Takže vy si vybukujte ve svém kalendáři, tam si napište, aby vám odpoledne zhruba od 4. hodiny nikdo nedával žádné schůzky, žádné meetingy, žádný program. Prosím vás, všichni totiž jdeme do žlutých lázní, aby jsme tam odstartovali sezónu City Pikniku, abyste si užili odpoledne plné koncertů, zábavy, improvizace, programu pro děti, letní atmosféry, prostě tak, jak to má být. Navíc vstup do žlutých lázní budete mít úplně zadarmo. Stejně tak, jako třeba koncert Xindla X, kapely Hodiny, anebo pro děti Kaja a Bambuláček. Bude to eňoňuňo. A my se na vás moc těšíme. City Pikniky jsou zpátky a ten první je už příští týden, přesně za 7 dní, 4. června ve žlutých lázních.
1: Stejně jako v hudbě, tak i v životě je důležitá souhra. S námi vám to bude ladit. Česká podnikatelská pojišťovna. čpp.cz.
2: Partnerem City Pikniku je Chery Praha v Průhonicích. Rodinná SUV značky Chery se špičkovou technologií a skvělou výbavou. Více na cherypraha.cz.
3: Léto sluší každým křivkám. Na Astratexu najdete plavky ve střizích a velikostech pro všechny tvary. Letní sebevědomí, to je Astratex.cz.

0: co mají společného děti a dospělí? Milují zábavu. A přesně od toho je tu Mercurie. Laser Game, Pixel, arkádovky a VR. Čtyřikrát v Praze. Mercurie Laser Game a Pixel Game.
1: Hit Radio City.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Za dvě minutky už tu bude 10. hodina. Dobré dopoledne, tohle je Hit Radio City. Za pár minut si dáme Michala Hrůzu a nebo taky Enrique Iglesiase, to uslyšíte samozřejmě po zprávách v 10, ale teď se ptáme Lucky, co se děje v Praze.
1: Začneme na silnicích, na cestách, v ulicích. V těchto chvílích nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. Dobré dopoledne. Přetrvávající kolony na příjezdu do metropole po D5 od Loděnice. Pokračujete 15 minut v dlouhé koloně, která se táhne pak také pražským okruhem na úrovni Jinočan a Ořechu. Komplikace jsou na úrovni Jesenice na pražském okruhu směrem k letišti. Tady je část dokonce okruhu uzavřená kvůli dopravní nehodě. Zasahují tady záchranáři na úrovni Jesenice, se zdržíte minimálně 20 minut. No a komplikace v podobě kolony jsou hlášeny od Černáku po Štěrboholi a také stále ještě v centru metropole. Dlouhá kolona se táhne Nuselákem nebo Letenským tunelem. Vaše dopravní info volejte dál na 777 937 777.
2: Hezké léto plné pohody u vody vám přeje Jan Kroupa, majitel rodinné firmy Proxim, český výrobce bazénové chemie značky Pro Bazén. www.proxim.cz.

0: Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Ale nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Klupeny jsou na www.vesuv.cz.
1: Čeho domova? Nábytek Jamal? V bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
2: On air.
3: Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
4: 10 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí, přejeme dobré dopoledne. O víkendu čeká Pražany a návštěvníky metropole krátkodobá výluka tramvají na trase Anděl Újezd. Důvodem jsou pokračující práce na elektrifikaci linky 176. Tramvajové linky pojedou o víkendu tedy odklonem na trase Anděl, Arbesovo náměstí, Švandovo divadlo Újezd, pak bude zavedena náhradní autobusová doprava X20, a to v denním provozu, X99 v provozu nočním. Samozběr jahod odstartoval. Farmy po celé zemi letos otevírají ve srovnání s loňským rokem o něco dříve. Na kolik vyjde kilo jahod a čím je cena ovlivněná, řekne Dagmar Hančová, spolumajitelka farmy Vraňany.
5: Cena samozběru jahod na poli je v letošním roce 99 korun. Je ovlivněna tím, že letos bude úroda výrazně slabší, protože jsme byli poškozeni jarními mrazy a samozřejmě nás trápí i extrémní sucho, které má velký vliv na tu úrodu, jaká na těch polích bude.
4: Ceny se na různých farmách mohou mírně lišit. Prezident Petr Pavel dnes druhý den státní návštěvy Estonska odjede do východní části země. Prohlédne si součásti baltské obranné linie, kterou na hranici s Ruskem a Běloruskem buduje kromě Estonska také Litva a Lotyšsko. Projekt má zabránit nepříteli v rychlém postupu územím napadené země. Fotbalovému nároďáku začíná závěrečná příprava na mistrovství světa. Na pražský sraz před nedělním přípravným utkáním s Kosovem povolal trenér Koubek 29 hráčů. První trénink je čeká dnes odpoledne na Strahově. Finální nominace na mistrovství světa bude zveřejněna po zápase s Kosovem, který se hraje v neděli. Jasno, slunečno po celý dnešní den, teploty mírnější díky mírné studené frontě, odpoledne maxima do 24 stupňů.
2: Prahu, poslouchat City, poslouchat Urbana. Kuba Urban na Hit Radio City. Dobré dopoledne, Praho.
6: Je to tak, pokračujeme, teď jsou 2 minutky po 10. hodině, dobré dopoledne, čtvrteční. Dneska je ten den, dneska je ten zásadní den, z hlediska samozřejmě fandění a mistrovství světa v ledním hokeji. Tak jsem si řekl, že bychom si mohli připomenout jeden poměrně zásadní moment z utkání Česká republika versus Finsko, pár let starý, který vás taky vlastně, když ho poznáte, z jakého je roku, tak by vás mohl přiblížit ke dvěma vstupenkám, které tady mám na tuhle sobotu. Krhut a Kozub, vynikající to hudební koncert, jsou u táboráků, bude to takové intimní, ale bude to vtipné. Tak tohle bude odměna pro vás, kteří to zvládnete. City Quiz už za chvíli a do té doby třeba Dua Lipa, Michal Hrůza anebo Enrique Iglesias. Praho, dobré dopoledne.

jsem sám, okno zavírám, najednou mám tebe. Tak málo tě znám, co s tím nadělám, spadla si mi.

0: my jsme Hit Radio City, dneska je čtvrtek 28. května. Hokejisté většinou říkají, že mistrovství světa v ledním hokeji se hraje vlastně jenom pro jeden zápas, a to je čtvrtfinále. Základem je se tam dostat, to je jasná věc, ale podle čtvrtfinále se rozhoduje, jestli to byl úspěšný nebo neúspěšný šampionát. Tak uvidíme. Dneska v 16 hodin 20 minut budeme držet palce, a aby jsme to lehce navnadili, tak já jsem do toho dneska zakomponoval jednu fenomenální ukázku.
1: Dopolední kvíz Hit Radio City. Písemka pro celou Prahu. Let's go.
0: Jednu vzpomínku, jo? Je to pár let zpátky, to je zásadní, to vám jako řeknu, jo? Je to jeden slavný šampionát, který teda neskončil úplně vítězstvím v našem případě, ale minimálně zápas s Finskem se zapsal určitě do srdcí řady z nás. Mě zajímá, z jakého roku je následující ukázka.
2: Platná přihrávka Pessonena, Jágr toho může využít, obtáčí se kolem brány, gol!
0: Zvyšoval Jaromír Jágr, zvyšoval v zápase proti Finsku. Jaké mistrovství světa to bylo? Kterého roku? Dejte mi vědět na 777-937-777. Napište hlasovku, nebo namluvte hlasovku, napište zprávu, WhatsAppku, cokoliv.
2: Platná přihrávka Pessonena, Jágr toho může využít, obtáčí se kolem brány, gol!
0: A ještě jedna malá nápověda, bylo to hodně blízko, jo? Měli jsme ten šampionát, tak říkajíc, úplně před očima. Tak napište, z jakého roku to bylo, 777-937-777, a jako odměna pro někoho z vás dvě vstupenky na akci Krhut a Kozub už tuhle sobotu v Benátkách nad Jizerou.

0: Přátelé, Ray Dalton a Blood Runnin' právě teď u nás na Hit Radio City. No, bylo to docela těžký, jsem si uvědomil teďkon, ale velké gratulace těm, kteří to zvládli, například Lucka naprosto přesně, pak taky Jirka to tady zvládl to Matěj, zvládla to určitě i Katka. To jsou ti, kteří dokázali napsat dokonce i přesné datum, kdy se to stalo. Bylo to 14. května a já ještě neřeknu, jaký to byl rok, jo? Mě zajímalo, vzhledem k tomu, aby jsme dneska pozbudili ty hokejisty, jo? Tak mě zajímalo, z jakého roku je následující ukázka.
1: Hladná přihrávka Pessonena, Jágr toho může využít, obtáč se kolem brány, gol!
0: Ano, to Jaromír Jágr ještě hrál za reprezentaci. Davida, máme na telefonu. Davide, hezké dopoledne.
2: Ahoj, čau.
0: Tak Davide, prosím tě, ty řekni všem, jaký to byl rok. Jaký konkrétně?
2: Byl to rok 2015.
0: Naprosto správně. 2015, bylo to čtvrtfinále. Bylo to v Praze a Robert Záruba, po tom, co vlastně Jaromír Jágr dal tenhle gol na 4-3, tak vlastně popisoval tu atmosféru v hale následovně. Jo.
1: Tak to je neuvěřitelné, Jágr teď zvedá halu, která se točí, rotuje, skáče, snad by se jí otočila vzhůru nohama, protože Jágr teď přiblížil český tým postupu do semifinále.
0: Nakonec to klaplo, Davide, vzpomínáš na to?
2: No, už je to hodně dávno, takže jako matně. Ale když to člověk slyší, tak se to vybaví.
0: Jo, už jsme prostě jako za 11 let, už jsme dokonce stihli mít ještě další šampionát tady u nás v Praze, který byl zlatý, ale tohle byl zápas s Finskem. Takže Davide, nejenom, že máš dvě vstupenky na sobotní koncert, ale zásadní je, Krhut, Kozub, jo, ale zásadní, jak to dneska vidíš, co?
2: No, doufám, že to urvem.
0: Jo, 3-1, super, to jsem potřeboval vědět. Se tam směješ tomu 3-1, to je optimistický.
2: No, říkám si, že to není moc optimistický.
0: Hele, jakákoliv výhra, jo, jakákoliv výhra by byla
2: asi postup, že jo.
0: Hele, přesně
2: to
0: tak.
2: Zápas.
0: Budeme držet palce, mimochodem, jak to máš dneska odpoledne s prací, protože hrajeme 16:20.
2: Zapneme si to v práci a budeme koukat a budeme u toho dělat, že děláme.
0: Správně, tak se mi to líbí. Tak pozdravujeme šéfa, jo? Hele, tvoje lístky jsou samozřejmě, my tě posíláme, Krhut, Kozub, užij si sobotní koncert a Davide, měj se krásně.
2: Moc díky, čau.
0: Díky, ahoj, čau. Další příležitost, jak vás dostat na sobotní koncert, tak bude zase zítra. Tak dobře poslouchejte, Brandy s Nadlabem, bude to opravdu jako velký, bude to krásný, takový intimní koncert, ještě navíc jako, jak známe ještě pána Kozuba, bude to možná trošku stand-up komedy a tak dál. Takže rozhodně poslouchejte, i zítra mám pro vás v City Quizu další dárek.

0: co mají společného děti a dospělí? Milují zábavu. A přesně od toho je tu Mercurie. Laser Game, Pixel, arkádovky a VR. Čtyřikrát v Praze. Mercurie Laser Game a Pixel Game.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: z Miley Cyrus jsme se dostali krátce za půl jedenáctou. Hit Radio City s vámi a možná, že se chystáte už na dovolenou, že už vám to klepe na dveře, že už si říkáte konečně si odpočinu, máte ty letenky a už se těšíte, až vyrazíte na letiště v Praze. No, aby to odbavení bylo co nejrychlejší, nejpohodovější, abyste se nemuseli úplně stresovat, tak je dobré si před příletem na letiště ještě zopakovat, jak se nejsnadněji odbavit při odletech, jo? Protože jde to dneska se odbavit jako velmi jednoduše, bezpečnostní kontroly jsou bez zádrhelů, ale je třeba být na to dostatečně připraveni. My jsme se ptali mluvčí Denisy Hejtmánkové, mluvčí pražského letiště, jak to vlastně je teďkon s rozdílností tekutin na jednotlivých terminálech, protože to většinou bývá asi ten největší problém.
1: 8 nových CT rentgenů nám umožnilo v terminálu 2 povolit větší objem tekutin připravovaných v příručním zavazadle. V terminálu 2 si tedy cestující vedle standardní přepravy tekutin v nádobách do 100 ml, v sáčku do maximálně 1 litru, mohou vzít jednu nádobu navíc, a to až do objemu 2 litrů. Terminál 1 zůstává bez změn a povoleny jsou pouze tekutiny v sáčku do maximálně 1 litru.
0: No tak vidíte, takže to jsou novinky, na které třeba si zvykat, ale jsou to samozřejmě novinky k příjemnějšímu, jo? Samozřejmě potom problémy bývají většinou ještě s elektronikou, ale veškeré informace najdete jako vždycky na webu letiště Praha. Jenom se na to mrkněte, protože prostě pravidla se vyvíjejí a je třeba se jim přizpůsobit. Xindl X a jeho anděl, ten Xindl X, který vystoupí na City Picniku přesně za týden ve Žlutých Lázních, kde máme vstup úplně zadarmo a kde se na vás těšíme. Hrajeme ho právě teď.
2: Jsem anděl, co tě dostal na povel, ale mám li tě vzít do nebe, chci z toho něco pro sebe. Mám rád řečtěl a v kapselu brikační gel, tak mě namaš perutě a já do nebe vemu tě. Jsem anděl, co tě dostal.

Tohle byly Imagine Dragons a my jsme Hit Radio City. Praha je tady, Praha je v dopolední a doufám, že i vy jste v tom správném módu dneska, že zatím nikdo nepřišel a nezpůsobil vám jaksi horší den, jo? I to se může stát, ale před víkendem bych vám to nepřál. Co si dáme za chvíli? Do té doby, než v 11 začne další 60 minutovka a dáme vám zprávy, tak určitě linkyni budou asi i Adel a hlavně... Zazpomínáme na jednu stereo lásku. Edward Maja, Vika Čikulína. Tenhle hit bude už za chvíli.

0: Co mají společného děti a dospělí? Milují zábavu. A přesně od toho je tu Mercurie. Laser Game, Pixel, arkádovky a VR. Čtyřikrát v Praze. Mercurie Laser Game a Pixel Game.
1: Hit Radio City.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Za chvíli bude 11, tady je Hit Radio Cityn a za pár minut třeba Calvin Harris nebo Divokej Bill, což znamená, že vám budeme hrát i po 11. další velké hity, které milujete, které máte rádi a které vám udělají lepší čtvrteční dopoledne. Ještě předtím se vrhneme do ulic hlavního města, protože Lucka ví, co se děje v Praze.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, přejeme dobré dopoledne. Na Pražském okruhu, pokud jedete od Jesenice, ještě počítejte s kolonou kvůli dopravní nehodě. Ta byla došetřena, auta jsou odstavená, v odstavném pruhu projíždí se tedy těmi pruhy zbylými stále, ale počítejte s komplikacemi. No a ty hlásíte také od D5, už od Loděnice dlouhou několika kilometrovou kolonu, která pokračuje na Pražském okruhu na úrovni Jinočana a Ořechu směrem k D1. D1 samotná na úrovni Chodova menší nehoda, která vás zbrzdí na 10 minut. Barandák, tady se zdržíte kolem 5 minut směrem do Dobřížské ulice. A Kbelská od Hloubětína, tady počítejte nadále s minimálně 10 minutami. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Zdraví začíná pohybem. Tak nakup fitness vybavení od Fithamu.
3: Poradíme, dovezeme,

0: Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Ale nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Klupeny jsou na www.vesuv.cz.
1: Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
2: On air.
3: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio City.
4: 11 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí, dobré dopoledne. Už zítra nás čeká oblíbená noc kostelů. Zapojí se přes 1800 svatostánků napříč celou zemí. V Praze si speciální program připravila i sněmovní kaple. Doplňuje mluvčí kanceláře poslanecké sněmovny Martina Lustigová.
5: Prohlídky začínají v 17 hodin, vstup je z Tunovské ulice. Noc kostelů ve sněmovně zahájí vedoucí kanceláře poslanecké sněmovny Martin Plíšek spolu s pomocným biskupem pražským Zdenkem Wasserbauerem a novým sněmovním kaplanem Vojtěchem Mátlem. Sněmovní kaple bude veřejnosti během noci kostelů zpřístupněna již po třetí.
4: Většina programu akce Noc kostelů začíná kolem 17. a končí kolem 22. hodiny nebo i později v noci. V Česku včera 5. dnem v řadě padaly teplotní rekordy. Nejtepleji bylo v Jihomoravské Strážnici bezmála 32 stupňů. Dnes je o něco chladněji, na víkend se opět oteplí, ale zároveň dorazí více mraků, přeháňky nebo bouřky. Za zachování kanálu ČT Sport vyzvali sportovci. Společně s Českým olympijským výborem se obrátili v otevřeném dopise na premiéra Andreje Babiše. Považují za nešťastné a nekoncepční, pokud je sportovní kanál bez větší odborné debaty označován za nadbytečný. Sofiák Beer Festival 2026, dvoudenní akce, která propukne už zítra na Sofijském náměstí na Praze 12. V nabídce bude výběr českých malých pivovarů, ochutnáme poctivé street food speciality a nebudou chybět ani živé koncerty. V pátek od 15. do 22. hodiny, v sobotu se začne už hodinu před polednem a ochutnávat, zpívat či tančit se bude až do 10 večer. Dnes nás čeká jasný, skoro jasný slunečný den, ale nepatrně chladnější, maximální teploty kolem 24, fouká chladnější severní vítr.
2: Žít Prahu, poslouchat City, poslouchat Urbana. Kuba Urban na Hit Radio City. Dobré dopoledne, Praho.
6: Je to tak, když žijeme Prahu, tak chodíme po ulicích a sem tam nás některý ten název celkem zarazí, jo? A od toho je tady pražský uličník dvakrát v týdnu, v pondělí a ve čtvrtek, aby jsme vám trošku poodhalili, jak jednotlivé, někdy celá standardní, někdy dost nestandardní názvy vlastně vznikaly. A dneska zůstaneme na Vinohradech, jo? Už za pár minut vás čeká další díl pražského uličníka, takže rozhodně poslouchejte, mezi tím si dáme skvělou muziku a vynikající hity, které vám zlepší čtvrteční den. 3 minutky po 11. Divoký Bill a Plakala a za pár minut taky Calvin Harris a Ellie Goulding. Outside. Dobré dopoledne, Praho.
7: Toužila

Calvin Harris a Ellie Goulding Outside a tohle je Hit Radio City. Tak přátelé, pojďme do ulic! Ano, tradičně dvakrát v týdnu vás vezmu do ulic Metropole, aby jsme odhalili správné názvy a jejich význam. To je nejzásadnější. A dneska vás kamarádi vezmu do ulice u kanálky. Co to pro boha je, že jo? Otázka na vás vlastně hned na úvod. Myslíte si, že je to jako název podle nějakého kanálu? Že by to byl kanál s vodou a podle toho nazvali ulici? Nebo je to třeba podle nějakého člověka? No zatím můžete přemýšlet, jestli varianta A nebo B. Já vám to za chvíli prozradím. Kde momentálně jsme? Na Vinohradech, Praha 2. Je to v okolí Rýgrových sadů. Ulice u kanálky měří nějakých 160 metrů a spojuje Rýgrovy sady se sady Svatopluka Čecha. A je to vlastně jenom jeden blok od náměstí Jiřího z Poděbrad. U kanálky je vlastně taková jako celkem typická vinohradská ulice, to znamená, jsou tam činčáky, jsou tam stromy a je tam trošičku klidnější tempo. Dostanete se tam úplně jednoduše pomocí metra, protože, jak jsem říkal, hned vedle je Jiřák, no a pěšky jste tam v podstatě za pár minut. Kdybyste chtěli využít tramvaje, jezdí tam 13, anebo autobusově tam jezdí linka 101. No a u kanálky byl kdysi název pro obří zahradu s velkými atrakcemi. Taková vlastně pražská verze nějaké botanické zahrady, farmy a zábavního parku v jednom. A dokonce se tahle ulice musela v minulosti i přejmenovat. A já vám za okamžik řeknu víc. Pražský uličník a dneska u kanálky.

pěkně přidrzla Katy Perry, I Kissed a Girl. Čtvrt na 12 a dneska čtvrtek, což znamená, že dopoledne tady u nás v Praze se věnujeme pražskému uličníkovi. Tak už jsem vám prozradil, že jsme dneska v ulici U Kanálky. A co vy? Už jste si tak nějak v hlavě tipli, jestli se ulice U Kanálky jmenuje podle kanálu? No, bylo by to až příliš snadné, kdyby to bylo takhle očividné. U Kanálky se totiž jmenuje podle člověka. Byla pojmenována po hraběti Josefu Emanuelovi Kanálovi z Malabajly. No opravdu, tohle je celé jeho jméno. A v roce 1787 v místě, kde je dneska ulice U Kanálky, tak začal budovat svoji zahradu. No a bylo to velmi zajímavé místo, jo? Když si vezmete rok 1787, na svou dobu unikát. Botanická zahrada s cizokrajnými dřevinami, pokusy se zeleninou a ovocem, byly tam skleníky, byl tam hospodářský dvůr a dokonce i atrakce pro lidi, co chtěli takový ten výlet někam za město, jo? Zkrátka Kanálka byla zároveň odpočinkem a taková praktická škola hospodaření. Jenomže Praha se zvětšovala a rostla. Zahrada se následně prodala, pozemky se rozparcelovaly, no a zastavěly. A jenom část toho území se zachovala v podobě dnešních rýgrových sadů, které jsou vlastně za rohem. Ulice se taky v historii jmenovala Kanálská. Ale v roce 1961 se upravila na název U Kanálky a v odůvodnění se objevuje, že Kanálská ulice prý působila zkreslujícím a ne úplně pěkným dojmem. Takže se provedla taková kosmetická změna, aby to neznělo jako podsta pražské kanalizaci. Jsme v ulici U Kanálky, tohle je pražský uličník a za pár minut se mrkneme i na to, jak to vlastně v ulici U Kanálky v Praze na Vinohradech vypadá dneska.

0: Walks Like Rihanna, tohle jsou Wanted, za pár minut u nás na Hit Radio City třeba Avril, anebo taky Michael Schulte. A teď pojďme dokončit náš příběh. Pražský uličník vás dneska vzal do ulici U kanálky na Pražských Vinohradech. No jak to tam vypadá dneska? Co si z toho místa vzít, když tam zrovna jste? Tak určitě za prvé jste jenom krůček od Riegerových sadů a ty nejsou jenom takovým tím parkem na piknik. Jsou to vlastně historické pozůstatky té slavné kanálky, podle které se jmenuje ta ulice. Takže když tam sedíte na trávě, tak sedíte vlastně v prostoru, který kdysi býval experimentální zahradou a takovým výletním cílem Prahy. Dodnes je tam mimochodem v Rýgráčích obelisk, který je popisovaný jako pozůstatek souboru plastik z usedlosti kanálka. Takže taková malá stopa po době, kdy to tam bylo o projektu jednoho hraběte. No a v ulici O kanálky najdete mimochodem, když se tam projdete, tak tam najdete vinotéku, taky japonskou restauraci, najdete tam kavárnu a pozor, taky takzvanou kafkovou kapku, což je vlastně stůl, který je okolo jednoho stromu a u toho stolu Franz Kafka napsal v roce 1914 svůj román Proces. To se mimochodem můžete dočíst, je tam taková pěkná plaketka. Takže až příště půjdete ulicí U kanálky na Pražských Vinohradech, tak si rovnou můžete říct, že tam dřív byla taková velká, speciální, experimentální, zábavní zahrada a lidi si tam chodili odpočinout a zároveň se tam trošku dostali do jiného světa. Pražský uličník vždycky dvakrát v týdnu u nás na Hit Radio City v pondělí a ve čtvrtek vás vezme do ulic, které tady v metropoli máme. A chcete vysvětlení i té vaší ulice? Tak napište na 777 937 777.
1: Hit Radio. K obědu podáváme na Hit Radio speciální menu. Srdcovky. Předkrm, trocha nostalgie.

0: co mají společného děti a dospělí, milují zábavu. A přesně od toho je tu Mercurie. Laser Game, Pixel, arkádovky a VR. Čtyřikrát v Praze. Mercurie Laser Game a Pixel Game.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Avril, krátce po půl dvanácté, Hit Radio City s vámi, tak Praho, dobré dopoledne. No a dneska, přátelé, budu to opakovat ještě jednou, 16 hodin 20 minut, zásadní čtvrtfinále světového hokejového šampionátu. Takhle, já jsem se teď dozvěděl takový nemilý fakt, jo, ale je to opravdu pravda, je to video, které teď běhá po sociálních sítích. Není úplně optimistický, jo? Protože tohle čtvrtfinále opravdu může bolet a hodně. Musíme si uvědomit, že my jako Češi jsme naposledy Finům dali gól v základní hrací době na mistrovství světa v roce 2017. Vážně? Ano, je to 9 let. Chápete to? Jako je to docela dost drsný. Statistiky prostě nás Čechů proti Finům jako mluví hodně, hodně záporně. Jasně, když ještě vzpomeneme 2 roky zpátky, když jsme se stali mistry světa, tak v Praze jsme Finy srazili 1-0 po nájezdech. Nicméně to se samozřejmě nepočítá. Bavíme se o základní hrací době na mistrovství světa, jo? Takže ta finská brána vypadá, že je pro nás tako dost zakletá a letos to pravděpodobně nebude o nic lehčí, protože Finové ve své skupině dostali jenom 11 gólů a tvoří tak absolutně nepropustnou zeď. No, s tímhle vědomím do toho prostě musíme jít. Já držím palce, doufám, že i vy dneska od 16 hodin 20 minut zápas pravdy, říká se tomu čtvrtfinále, tak věřím, že to celé dopadne. A rozhodl jsem se zahrát vám jednu finskou skladbu, o které jste možná ani nevěděli, že je finská. Bumfuck MCs. Tohle všichni známe, na tom jsme dost pravděpodobně vyrůstali, tohle je 26 let stará písnička, jo? A Bumfuck MCs jsou samozřejmě Finové. Takže to je tak jediný finský, co ze mě dneska dostanete, jo? A dneska jim nakopeme, víte co, tak fandíme, Češi do toho!

0: tak ať už je, on bude, nebojte se. Už zítra tohle byl Marek Ztracený. Hej, Radio City s vámi. Richard Miller bude hrát už za chvíli, po 12. hodině. Bude to jedna z dnešních srdcovek, které pro vás máme. Tak dobře poslouchejte, dneska vás provede Káťa Pechová. No a já se loučím. Kuba Urban přeje hezký zbytek dne a odpoledne fandíme, jo? Zítra v 9 u nás.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
2: Já dám 2-1 jenom.
3: Aha. A ty Jasmin, stojíš si za tím, co jsi říkala?
4: Stojím si za tím.
3: A kolik to bylo? Připomeneme pro ty, kdo ladí až teď?
4: Jak jsem říkala, před vteřinou 3-1.
2: Dobře, tak kdo tipne správný výsledek, tak nás všechny zítra zve na snídaní.
4: Správnej?
2: No jasně, kdo tipne správný výsledek, no.
3: Ty bláho.
4: Tak naopak vy jeho zvete, ne? Ať to dává smysl pro něj.
2: No tak kdo, jo, to je pravda.
4: Ježiš, pane bože.
2: Prostě ten, kdo to uhodne, je pozván ostatními, takhle.
3: Davide, my jsme na nějaký jiný frekvenci tady dneska. Ale totálně. Takhle, 16.20, Česko-Finsko a fandíme!
1: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: co mají společného děti a dospělí? Milují zábavu. A přesně od toho je tu Mercurie. Laser Game, Pixel, arkádovky a VR. Čtyřikrát v Praze. Mercurie Laser Game a Pixel Game.
1: Hit Radio City.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: si náladu.
1: Sleduj Hit Radio na Instagramu.
0: Zlepši si náladu.
1: Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré poledne. Kolony stále hlásíte na příjezdu D5 zhruba od Rudné a pak na Pražském okruhu na úrovni Jinočan a Ořechu. Krátké zdržení stále platí pro Jesenici směrem k letišti a centrum metropole. Vaše dopravní info volejte na

0: Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Ale nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Klupeny jsou na www.vesuv.cz.
1: Nová stezka podél vodní nádrže Košík mezi ulicemi Doupovská a u Záběhlického zámku získává finální podobu. Součástí tohoto projektu jsou i nové přechody, bezbariérové úpravy a zvýšení bezpečnosti v okolí křižovatky k Horkám a Doupovská. Hotovo má být na konci června, informuje TSK.
2: Hokejový servis Hitrádia.
3: České hokejisty dnes čeká na mistrovství světa klíčový zápas. Čtvrtfinále, ve kterém vyzvou Finsko. Soupeř je velkým favoritem a pokud by naši neuspěli, byla by to zároveň rozlučka kouče Radima Rulíka s reprezentační střídačkou. Češi ale věří, že mohou uspět a postoupit tak do víkendových bojů o medaile. Čtvrtfinálový duel Česko-Finsko se hraje v Curychu. Zápas začne v 16:20.
4: Global Payments. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hitrádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
1: Dnešní odpoledne chladnější, tedy s teplotami do 24 stupňů, jasné, skoro jasné, slunečné počasí vydrží. Foukat nám bude po celé odpoledne také chladnější vítr.

0: začínají srdcovky Hit Rádia.
1: Krásné poledne vám všem. Ano, srdcovky jsou tady s vámi dnes, Kateřina Pechová, a věřte mi, je to skvělý. Máme před sebou naprostou skvělou nálož songů, na který jste možná i třeba zapomněli. A teď je ten čas, kdy si je připomenem. Kylie Minogue, Captain Jack, Richard Miller, taky Elton John, ale teď už italská zpěvačka Gala. Určitě znáte její slavný song Freed from Desire. My si dáme ale jednu její jinou úspěšnou eurodancovou skladbu, a to je Come into my life. Ano.
0: Hit Radio City.
1: Vydáváme se do roku 1997 a věřím, že si ten výlet užijete.

0: Eurodance prostě frčel. Gala Come Into My Life jako první dnešní srdcovka na Hit Radio.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: V těch budeme samozřejmě pokračovat. Teď je tady jedna, která má za sebou vlastně neskutečný příběh. Elton John vydal v roce 89 baladu Sacrifice. Jo? A nic moc, ale nedařilo se jí, prostě ne. No ale potom jí začal naprosto masivně a šíleně hrát DJ Steve Wright v rádiu. A ona se chytla. A logicky, ten song je totiž fantastický, takže ji potom Elton John ještě jednou vydal v roce 1990 a reálně se tak tenhle song stal vůbec prvním solovým singlem Eltona Johna, který dobil první místo britský hit parády. Což je jako skvělý. Je to to znamení, že to prostě nemáte vzdávat. A když to náhodou nevyjde na poprvý, tak to vyjde na podruhý. Elton John a Sacrifice jako naše druhá dnešní srdcovka.

0: viac môj.
1: Nebude to ľahké. Richard Miller na Hit Rádiu.
2: Největší hity,
3: největší srdcovky.
1: Ano, další dnešní srdcovka, v podstatě už legendární song o složitosti rozchodu a lidských vztahů z alba s názvem 33. Pokračujeme dál z té melancholie, se teď ale podíváme opět na trošku veselější rytmy, protože Captain Jack, to je prostě král toho, jak vám hudbou zvednout náladu. A důkazem je i jeho song Iko Iko, který v sobě skrývá původní songy z New Orleansu, akorát on to vzal po svým, jo, pěkně Eurodance, vojenský pochod, do toho trochu, věřím, že se vám to bude líbit.

0: Rock Confined in Me. Posloucháte Hit Radio.
1: Srdcovky Hit Radio.
0: A ano, to byla téměř poslední srdcovka dnešního dne. Song, který hudební kritici často označují za jeden z nejlepších momentů v celé diskografii Kylie Minogue. Chápu, nejsem odborník, ale i tak s tím můžu souhlasit. Ještě jedna srdcovka nám ale zbývá a vy moc dobře víte, jaká. Ta vaše. Jo, teď je ten čas, abyste napsali na 777-937-777, jaká je ta vaše srdcovka, co byste teď chtěli slyšet z éteru, jaký je ten song, který vám třeba vždycky zvedne náladu, nebo jenom připomene nějakou unikátní zkušenost, zážitek, cokoliv. Napište 777-937-777, budu se těšit. Do té doby třeba Kejtou a John nebo Daša.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Kato a John, Turn the Lights Off, posloucháte Hit Radio.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: A je to tu. Čas na poslední dnešní srdcovku a ta je ta vaše, jo. A díky moc za všechny vaše krásné zprávy. Nejradši bych vám všechny ty přání splnila, ale vždycky to může být jen jeden. A já jsem se rozhodla, že dneska uděláme radost Hance. A hned pochopíte proč.
2: Ahoj, my máme dneska s přítelem 5letý výročí. A on má rád, nebo nejradši, písničky od Johnnyho Cashe, tak bych tě ráda poprosila, jestli by byla možnost dnešní páté srdcovky od tohoto zpěváka, že by to příteli udělalo radost, oni poslouchají rádio v práci. Ahoj, Hanka.
0: Tak jo, to je asi dobrý, ne? 5letý výročí, tak jim to budeme přát. Zdravíme Davida do práce, doufám, že ti teda Johnny Cash opravdu udělá radost. Samozřejmě doufám, že radost udělá vám všem, tak si ho užijte.
3: I hurt myself

0: Tohle je Alvaro Soler, posloucháte Hit Radio a co? Jak jste si užili ty tropy? To bylo ostrý, co? Příprava na léto, protože údajně nás čeká fakt jako hustý léto, ačkoliv slibujou to vždycky, pak to úplně nedopadá, jo. Ale uvidíme, má být fakt vedro, teď jsme si to lehce oskoušeli, ale dneska už dobrý, že jo? Tohle je totiž třeba za mě osobně taková ta ideální teplota. Jo, je jako hezky, můžete jít v kraťasech, sedět na sluníčku, ale neroztejkáte se. Jo, prostě můžete na tom sluníčku fakt sedět a je vám příjemně, trošku pofukuje větřík. Schválně, jestli si to taky tak užíváte. Vy, co teď třeba máte i volno a sedíte někde venku na sluníčku s kafíčkem, můžu vás poprosit, můžete si to užívat za nás za všechny. Díky. Ať už jste v práci, v autě nebo doma, do uší za chvíli Mirai nebo Taylor Swift.
1: Hit Radio. Hit Radio. Bring the action.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Ella Henderson a Rudimental, posloucháte Hit Radio těsně před 13. Za chvilku Lady Gaga nebo třeba Roxette, teď už aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré odpoledne. Pražský okruh a příjezd po D5 v kolonách stále hlásíte minimálně 15 minut. Krátká nárazová zdržení jsou v centru metropole a z více auty počítejte také na příjezdu po D1 od Chodova. Vaše dopravní info volejte na 777-937-777.
2: Zdraví začíná pohybem. Tak nakup fitness vybavení od Fithamu.
3: Poradíme, dovezeme, smontujeme. Fitham.cz.

0: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
1: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
2: 13. hodina, dobré odpoledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Projekt Klíšťata ve městě sbírá data o jejich výskytu po celé zemi. První výsledky ukazují, že na klíšťata často narážíme nejen v lese.

0: Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Ale nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Klupeny jsou na www.vesuv.cz.
1: Ochutnávky a komentované prohlídky. Akce je součástí 8. ročníku festivalu Pražské vinice. S výjimkou vinice svaté Kláry v botanické zahradě v Troji bude vstup zdarma a otevřeno v sobotu i v neděli od 10. do 18. hodiny. Program i s mapou na webu pražskevinice.cz.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
1: V průběhu dnešního odpoledne většinou jasno, skoro jasno, slunečno. Mírnější vítr fouká, ale chladnější od severozápadu a také mírnější teploty. 24 stupňů.
3: Přeju vám všem krásné odpoledne. Za chvilku si společně budeme číst. K tomu samozřejmě ty úplně nejlepší hity. Lady Gaga, Roxette a teď už One Direction, Story of My Life. Tak se to užijte.

0: Kouzelně celý Lady Gaga, Abrakadabra na Hit Rádiu. A ano, je na čase zařídit vám nějaký to čtení na léto. Je to tu. Další kolo, další šance vyhrát si kompletní kolekci knížek, což je 10 knih od Lizy Reganové. V hodnotě 5000 korun. Je o co hrát, ty příběhy jsou skvělý. Jediný, co musíte udělat, je dobře poslouchat příběh, respektive úvod, který vám přečtu. A správně uhádnout, jestli je to skutečné nebo smyšlené. Jestli to odpovídá tomu, o co v té knize jde, nebo jsme si to vymysleli. To už je na vás. Připravte si telefony, musíte pak volat na 800 937 937. A teď jdeme číst. Jak hluboko musí Josie Quinnová kopat, aby našla pravdu? Detektiv Josie Quinnová se těší na poklidnou večeři se svým přítelem Noahem u jeho matky. Když k ní však přijedou, najdou ji za domem na zahradě, bez známek života a s ústy plnými hlíny. Během vyšetřování se objevuje spousta záhadných fragmentů a stop, se kterými si Josie tým neumí poradit. Je možné, že by se Noahova matka, laskavá a spořádaná kolet, zapletla do zločinu? Ano. Noahova matka byla hlavou drogového kartelu, který zásoboval opiáty celý Denton. Pod maskou dokonalé hospodyňky a zbožňované ženy řídila celou síť dealerů, což se jí nakonec krutě vymstilo. Pátý díl série Pohřbené kosti. Tak co? Je tohle pravda? Nebo je to lež? Volejte na 800 937 937.
1: Od mizejících dívek až po dotek osudu. Thrillery Lisy Reganové jsou jeden napínavější než druhý. Vydává Grada.

0: Romantika podle Kelly Clarkson, posloucháte Hit Radio a my hrajeme o čtení na léto. Konkrétně o celou knižní sérii od Lizzy Reaganové o detektivce Josie. Jo. A já jsem vám opět přečetla jeden tady úryvek textu, jo, představení toho vlastně konkrétního dílu. Dneska to byl díl pátý Pohřbené kosti. No a jeden z vás má šanci teď vyhrát těch 10 knih, jo. Pokud by to měl špatně, máte šanci na telefonu. Karel, Karle, ještě jednou ahoj, jak se máš?
1: Ahoj, teď už dobře.
0: Teď už dobře, co se změnilo?
1: No, dovolal jsem se, podařilo se to.
0: Tak to jsem ráda, to mám strašnou radost. Ještě samozřejmě ten jeden důležitý úkol a to správně odhalit, jestli tenhle příběh byl pravda nebo lež. Takže myslíš, že byla ta maminka Josie šéfkyní drogovýho kartelu, nebo je to výmysl?
1: Já doufám, že je to výmysl, že tohle už je moc, takové sci-fi.
0: Mm-hmm. Karle, čteš rád?
1: Abych pravdu řekl, já nečtu vůbec, ale mám manželku, ta čte hodně, tchýně, její maminka, ta ještě víc snad. Jo, takže tohle udělá obrovskou radost, pokud to vyjde.
0: Karle, tak to je super. Pač, ty si doma neskutečně šplhneš, byl to samozřejmě výmysl.
1: Jo.
0: Samozřejmě je to hloupost, no a maminka paní Colette Frelejová nikdy nebyla zločinec. Pravdou bohužel je, že ji opravdu někdo zavraždil na zahradě jejího domu a celý to temný tajemství vy doma budete moct odhalit, Karle. To je dobrý, veď?
1: Super.
0: Ještě jednou moc gratuluju, zůstaň mi na telefonu, za chvilku se slyšíme. Ahoj.
1: Ahoj.
0: No a další šance. Zase zítra, tak si to nenechte ujít.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Pitbull a Mark Anthony, posloucháte Hit Radio, krásné odpoledne. Prosím vás, dámy, nechybí vám boty? Může se stát, že třeba postrádáte nějaký pár bot. Pokud také mají, prosím vás, rakouští policisté, tak ty totiž teď provedli velkou domovní prohlídku u jednoho lupiče, který se specializoval právě na dámské obutí. Našli u něj 170 párů bot. To je sen každý ženský mít doma 170 párů bot, jo. Tak tenhle pán je doma měl, asi nevím, jestli je nosil teda. Každopádně schraňoval je poctivě, většinou je kradl třeba jako schodeb domů a tak dále. A rakouská policie teď vystavila fotografie těch bot na svém webu, aby se našly majitelky, aby jim ty boty mohly vrátit. Což je hezký, jen já vlastně nevím, jestli bych takový boty ještě chtěla zpátky. Jo, což jako je samozřejmě na uvážení každé majitelky, pokud jsou to drahý boty, chápu, ale jsou tam i prosím sešlapaný tenisky. Já by mě zajímalo, na co on je potřeboval. Ale to se bohužel asi nikdy nedozvíme. Come here, baby. You know you drive me up a wall.

0: Endless Day a Verona, posloucháte Hit Radio. A je teplo. Jo, léto dorazilo. Věřím, že jsme všichni tak nějak poměrně šťastní z toho, protože to taky sebou přináší jednu fantastickou slast. Zmrzlina. Zmrzlina k létu patří. Někdy i k zimě, ale v létě je prostě nutná, jo. A pokud si kupujete domů takový ty vaničky zmrzliny nebo pixličky, prostě čím víc, tím líp, tak mám tip, jak tu zmrzlinu skladovat. Docela mě to samotnou překvapilo, ale když ji budete v mrazáku skladovat vzhůru nohama, víčkem dolů, jo, tak se vám tam nebudou na té zmrzlině dělat takový ty ledový krystalky. Údajně teda. Já to ještě musím vyzkoušet, já jsem se to dozvěděla teprve dneska. Jestli třeba někdo takhle už zmrzku skladujete, tak dejte vědět, potvrďte, jestli je to pravda, ale jako vypadá to, jako že jo, no, tak zkuste. Pokud vám teda ta zmrzlina vydrží, že ji musíte jakoby schovávat na druhý den jenom.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
2: Já dám 2-1 jenom.
3: Aha. A ty Jasmin, stojíš si za tím, co
4: stojím
3: si
4: říkala? Stojím si za tím.
3: A kolik to bylo? Připomeneme pro ty, kdo ladí až teď?
4: Jak jsem říkala, před vteřinou 3-1.
2: Dobře, tak kdo tipne správný výsledek, tak nás všechny zítra zve na snídaní.
4: Správnej?
2: No jasně, kdo tipne správný výsledek, no.
3: Ty bláho.
4: Tak naopak vy jeho zvete, ne? Ať to dává smysl pro něj.
2: No tak kdo, jo, to je pravda.
4: Ježiš, pane bože.
2: Prostě ten, kdo to uhodne, je pozván ostatními, takhle.
3: Davide, my jsme na nějaký jiný frekvenci tady totálně. Dneska, ale totálně. Takhle, 16.20, Česko-Finsko a fandíme!
1: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: Rádio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Ale nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Klupeny jsou na www.vesuv.cz.
1: Celok Martin Převrátil.
2: Výrazně se zvýšilo povědomí o takových těch věcech, které by měly být v domácnosti. To znamená vybavenost, když se to týká potravinami, schánění informací, kam se obrátit v případě té krize, co mít doma, jak se technicky vybavit. Jsou to drobnosti, ale jsou důležité.
1: Manuál byl do domácností rozeslán loni na podzim. Zemřel dlouholetý člen divadla Járy Cimrmana Jan Hraběta. Bylo mu 680 let, mezi jeho nejvýznamnější role patří Správcová v Lijavci, Praotec Čech v českém Praotec Čech a také účast ve filmech Věsničková středisková nebo Vratné láhve. Zahrál si také v televizních seriálech Bylo nás pět, Horákovi nebo Ohnivý kuře. Teď ještě pohled k nám. Místo plánované světelné závory, semafory, tak rozhodli pražští radní. Závora měla regulovat provoz mezi Bohnicemi a Trojou. Pražský magistrát ale zavede klasické semafory v Trojské ulici, a to na dvou přechodech na trasách do tamních škol, u zastávky autobusu Čechova škola a u ulice Ulisu. Instalovány budou do léta.
3: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
1: Dnešní odpoledne chladnější, tedy s teplotami do 24 stupňů, jasné, skoro jasné, slunečné počasí vydrží. Poukat nám bude po celé odpoledne také chladnější vítr.
4: Krásné odpoledne vám všem, s vámi Kateřina Pechová a jelibo nepopulární názor máme už za chvíli. Teď už ale za vámi, do každého koutku Česka, kdekoliv se zrovna nacházíte, míří Coldplay a jejich Clocks. Tak si to užijte a hezké odpoledne.

Don't you worry, child. Swedish House Mafia, posloucháte Hit Radio. A je to tu. Další nepopulární názor. Píšete nám, co je podle vás takový nepopulární názor tady u nás, v naší společnosti. Ten dnešní, no jsem zvědavá, jak se k tomu postavíte, jaký budete mít nejenom názor, ale taky zkušenosti s tím. Dnešní nepopulární názor zní: když na svatbě utratíte víc než za auto, možná už neplánujete lásku, ale festival. Co? Je to drahý, že? Ano, to fakt už teď není legrace, protože samozřejmě ještě v rámci té touhy, nejenom po té pozornosti, ale hezkých fotkách, že to se protáhne, prodraží, je to náročné. Jedni moji známí takhle plánovali velkou svatbu, měli to mít asi za 3 týdny, když spočítali veškeré náklady, zjistili, že jsou na 500 000, což je spousta peněz, jo, takhle vyhodíte půl míče za 1 odpoledne, to není úplně hezký, tak se nakonec rozhodli jeden večer, zrušili to, přesunuli to o 2 týdny dřív, udělali z toho oběd, utratili za to asi 50 tisíc a byli strašně nadšení. A mají z toho radost jako doteďka, nechybí jim to. Takže co si myslíte? Jaký na tohle máte názor? Pojďte se podělit, případně měli jste třeba vy takovouhle obří svatbu, nebo jste naopak sáhli po nějaké té trošku, řekněme, rozumnější, levnější variantě. Pište, posílejte hlasovky 777-937-777. Jak to máte vy s předraženou svatbou? Ano nebo ne? K tomu to nejlepší pro vaše uši za chvíli Alanis Morissette a tohle je skupina Jelen, Touha a pláč.

0: Alanis Morissette na Hit Radio. Ironie, ano, často si to můžeme říct třeba u takového toho svatba za půl mega a stejně se po roce rozešli. To tady řešíme v rámci nepopulárního názoru, že pokud je ta svatba dražší než vaše auto, je to dost možná zbytečný festival. Vy píšete svoje názory na tohle a vlastně se poměrně dost shodujete. Třeba Jana píše, my se vzali na radnici, pak měli oběd s rodinou a odpoledne nás kamarádka nafotila v lese za restaurací. Spokojenost na všech stranách a nestálo nás to téměř nic. Hele, skvělý, skvělý. Martina třeba posílá hlasovku.
1: Manžel jsme se brali před 3 rokama a měli jsme svatbu úplně jednoduchou. Upekli jsme prase, vzali jsme se na radnici. Bylo to nejlepší rozhodnutí, které jsme to udělali. Protože nám nestálo o to udělat show, ale vzít se. Když to show bylo tak něco, jsme naprosto spokojení. Takže za mě určitě není potřeba mít obrovskou svatbu, hlavně když se ty dva mají rádi.
0: V tom je všechno, jo? Láska, upečený prase, já myslím, že tam nemohlo nic chybět. Pak jsme tady měli třeba Markétu, která píše, vdávala jsem se před 25 lety, klobouk dolů, a to byly jiné ceny než dnes. Měli jsme skromnou svatbu, 14 svatebčanů. Podle mě to není o pompéznosti hostiny, důležité je užít si ten jedinečný den a pamatovat si ho. Obří oslava a velké výdaje na svatbu nám štěstí v životě nezajistí. To je pravda, to je pravda. Nevím, jak je to s tím zapamatováním si toho dne, teda to může být těžký samozřejmě v rámci všech těch přípitků, ale je to tak, jo. Pak píše ještě Martina, první svatba veliká, cca 50 lidí, 50 tisíc, ale už je to dávno. No a druhá svatba loni, dvojitá v létě ve 4. Navzájem jsme si to odsvědčili, nikdo o tom téměř nevěděl, druhý den jsme to oznámili na grilování a zavolali rodinám. Nejlepší řešení, hele, to je geniální, to je prostě geniální, jo, nic za to nedáš, dobře se najíš a seš vdanej, ženatej. Za mě fantastický, pište dál, co si myslíte o předražených svatbách 777 937 777.

Rose a Bruno Mars, posloucháte Hit Radio. Řešíme tu nepopulární názor o tom, že prostě když je svatba dražší než vaše auto, tak je to možná moc, jo. Každopádně ano, spousta z vás, vlastně většina jste se shodli, že je to možná trošku zbytečný, jo. Teď třeba tady přišla skvělá zpráva od Radka. Před 12 lety mě stála svatba 250 tisíc, o 2 roky později mě stál rozvod 2,5 milionu. Jo, takže hele, zbytečně, to nemá smysl to přehánět s těma penězma. Nemá smysl. Pojďme si to dnešní téma z drahých svateb uzavřít jednoduchou otázkou, kterou poslal Štěpán. Rozumím, že někdo chce velkou svatbu, ale na druhou stranu není lepší ty peníze použít jako základ na hypotéku? A má pravdu ten chlapec.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

David Guetta, Sia, posloucháte Hit Radio, krásné odpoledne. A dneska, hlavně bojovné, 16.20 se postavíme opět na led a naši kluci musí porazit Finsko. Já věřím, že to zvládnem. Máte nějaký tipy, jak by to mohlo dopadnout? Jako, myslím si, že to nebude jednoduchý zápas. Finsko je teď taková neprůstřelná zeď, ale to nevadí. My si skulinku najdeme, červenka to dá levou zadní, víme, jak on to umí. Jo. Já jsem si pro vás připravila pár zásadních věd, který budem dneska křičet. Jo, ještě před zápasem. Suomalaiset itkevat. To je, prosím vás, Finové budou plakat. Jo, suomalaiset itkevat. V průběhu zápasu budeme křičet Check it ovat parhaita. To znamená, Češi jsou nejlepší, jo? Check it ovat parhaita, to si zapamatujete. No a na konci potom budeme volat Mevojtime, Mevojtime, což znamená, vyhráli jsme. Já věřím, že když se naučíme jazyk našeho protivníka, že to pomůže. A vy nezapomeňte, 16.20 na místech a budeme fandit.

0: Mark Ember na Hit Radio, krásné odpoledne. Máte doma želvu? Možná zvláštní otázka, ale to mě fakt zajímá. A je to želva poslušná nebo utíkací? Protože jedna paní z Anglie teď ztratila želvu, jo. Respektive ta želva se zaběhla, jakkoliv to může znít komicky. 8 měsíců po ní nebylo vidu ani slechu. Vypadalo to v podstatě, že se želva vydala na nějakou dlouhou výpravu. Tak prosím vás, po těch 8 měsících je našli na poli 300 metrů od domova. Nevím, jak se to může stát, ale víme, že jak se želva špatně hledá, že jo? Tak našli, to je důležitý, takže bacha na vaše želvy, ať vám neutíkají. Zítra už s vámi opět Jirka Pelnář. Krásné odpoledne všem, za chvíli třeba Luis Capaldi.
1: Hit Radio.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: rádio má pro tebe ještě víc. Přidej se do klubu posluchačů a získej výhody, které běžní posluchači nemají. Registrace je otevřená na našem webu hitradio.cz.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. Dobré odpoledne. Dlouhé kolony hlásíte z Pražského okruhu. Táhnou se už od Hřeb až po Ořech a to zdržení může být kolem 25 minut. Další kolona, na kterou upozorňujete, ta je od Černáku po Štěrboholi, ale s kratším 10-minutovým zdržením. K Blaská na výjezdu kvůli dopravní nehodě počítejte s 15 minutami a příjezd po D8 tady vjedete do kolony už na úrovni Klíčan a pokračujete až do centra metropole, zatím po pojíždění 15-minutové. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Zdraví začíná pohybem. Tak nakup fitness vybavení od FitHamu.
3: Poradíme, dovezeme, smontujeme. FitHam.cz.
0: Hit Radio. Hit Radio. Everybody get up.

0: Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Ale nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Klupeny jsou na www.vesuv.cz.
1: Roli velkého favorita, pokud ji naplní, půjde zároveň o rozlučku kouče Radima Rulíka z reprezentací. Zápas začne za hodinu 20.
2: Global Payments. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
1: Dnes mírné ochlazení a teploty odpoledne 22 až 24 stupňů, ale jasná, skoro jasná obloha, vítr chladnější od severu.

0: Krásné odpoledne, Praho, s vámi Kateřina a Vincent. Ahoj, Vincente.
1: Ahoj, Katulinko, dneska mi takhle ve dvou.
0: Já teda, musím...
1: promiň, ne ve dvou. My dva a milion Pražáků, který nás poslouchají.
0: Já musím uvést to tím, že to Vincentovi dneska moc sluší. Je čerstvě ostříhaná a oholen. Vypadá jako z rakouského filmu.
1: Vy to nefičíte, milí posluchači, ale mě dneska utělali na natáčení knír. Takže já mám na sobě knír.
0: Je to skvělý, je to skvělý. Kam dneska hrajeme, je to jednoduchý. Otevře se 19 pražských vinic, takže hrajeme na Pražské vinice.
1: Chceš zajímavost rychlou, než bude písnička? Rychle, rychle. Víš, proč jsou všude vinice? Protože Karol IV. Řekl, že kdo bude pěstovat víno, nemusí platit z toho pozemku daně. Takže všichni začali dělat vinné révy.
0: Škoda, že to neplatí dodnes, byla bych bohatá. Hit Radio City. Startujeme s dalšími hity Damiano David a teď už taky LP.

0: Ráno 9, Next Summer, posloucháte Hit Radio City, hezké odpoledne. S vámi Káťa a Vincent. Takhle, mít peníze je skvělý. Přijít o ně je trochu horší. A Vincent ví o někom, kdo přišel o hodně peněz.
1: Já bych teda nejdřív chtěl pochválit tvoji moudrost, protože tohle by normálně mělo být jako v knihách svatých. Každopádně ano, jedna uklízečka, respektive toho ví ještě trošku více než já, protože tady ta nebohá paní právě v hotelu v Krumlově vyhodila hostovi tašku, kde měl, pozor, a teď si všichni tipněte v hlavě, 20? Ne, 50? Ne, typovali jste špatně, 200 tisíc. Chudinka omylem totiž vzala prádlo, špinavý, co bylo na posteli, a ten pán tam měl tašku. Asi to nebyla nějaká jako taška, která vypadá, jako že v ní je 200 tisíc.
0: Taká igelitka bez tak, že?
1: No, a vzala to a hodila to a vyhodila to do takového sběrného koše, kam hází použitý ložní prádlo, odpadky, bla. Zaplať nám, ty prachy se našly.
0: No tak dobrý, takže jo. Má to jako happy end, peníze jsme našli.
1: Do poslední koruny. No ale moje otázka je, přátelé, vy na co nás posloucháte, i přátelé, co tu se mnou sedíte, vyhodili jste někdy omylem prachy, rozumíš, obálka od babičky po Vánocích, šup s tím, je to pryč.
0: Ne, já jsem hroznej totiž škudlil a já se penízky hodně hlídám. Takže já vždycky, já najdu random obálku doma a jdu do ní kouknu, jestli tam nejsou peníze.
1: Pokud máte člověka, který po Vánocích obchází vaše popelnice, je to pravděpodobně Káťa a hledá vaše obálky od babičky.
0: Já vyhazuju jenom za víno. Další hity. Pozor na obálky. Ava Max a teď taky Cyril.
1: Nech mi tu obálku.

0: Ava Max, My Head and My Heart, posloucháte Hit Radio City. A už jenom týden, přesně týden, ano, týden a 40 minut. Víš do čeho?
1: Počkej, tak já budu hádat, jo. Je to buď City, nebo Piknik.
0: Jsi blízko, pojď.
1: City Piknik?
0: Jo! Oh! Za týden na 40 minut to celé vypukne, hustý, jak to hezky vyšlo, že jo. 16.00, 4.6. Žluté lázně. City Picnic. Spousta skvělého programu. Spousta.
1: No, třeba jako Xenlix, to je dobrý program, ne?
0: Ano,
1: nebo
0: ano.
1: Kapela Hodiny, to
0: ano,
1: je dobrý program,
0: ano,
1: ne?
0: Ano.
1: Nebo pokud máte děti, tak třeba i Kaja Bambuláček,
0: ano.
1: To je dobrý program. A nebo ano. Pokud máte smysl pro humor, tak improvizační show Komikace. Já se omlouvám, ale to by všechno zní jako dobrý plán.
0: Je to fantastický. Navíc to není jako jenom, že se vám postaráme o program, ale jídlo, pití, všechno to tam bude. Pohodička na trávě, prostě piknik. Ale dokonalej, takže City Picnic, chápeme se. Celý je to zdarma, jo? Stačí v podstatě jenom přijít a pak si to extrémně užít.
1: To zní jako něco, co byste zvládli, ne?
0: Jo, jako no. Hele, když to zvládne Vincent, tak vy taky.
1: Nepoužívejte mě jako standard toho, co jde.
0: Doražte už 4. června do Žlutých Lázník na první letošní City Picnic.
2: Stejně jako v hudbě, tak i v životě je důležitá souhra. S námi vám to bude ladit. Česká podnikatelská pojišťovna. ČPP.cz.
3: Partnerem City Picnicu je Chery Praha v Průhonicích. Rodinná SUV značky Chery se špičkovou technologií a skvělou výbavou. Více na cherypraha.cz.
4: Léto sluší každým křivkám. Na Astratexu najdete plavky ve střizích a velikostech pro všechny tvary. Letní sebevědomí, to je Astratex.cz.

0: Linkin Park v novém složení, posloucháte Hit Radio City, s vámi Vincent a Kateřina. A Vincent, to by se dneska vlastně splnil sen, jen se nesplnil jemu.
1: To se mi stává často vlastně, no. Mě totiž zajímá, přátelé, jestli jste v životě našli někdy nějakou vzácnost, jo. Tím nemyslím přátelství tady s námi, ale opravdovou jako vzácnost, nějakou starožitnost. Jeden totiž kluk, nebyl jsem to já, jaký blondáček z Norska, šestiletej, našel na školním výletě 1300 let starý meč.
0: Hustý.
1: A já mám osobní historku, která je výrazně horší než jeho.
0: Sensný.
1: Já, když jsem byl malej, tak já jsem vlastně jako taky našel meč. No. Myslel jsem si to. Normálně jsme byli v lese a já najednou našel kus rezavýho kovu a říkal jsem si, pro boha.
0: Je to tady.
1: Je to tady, já budu vyvolený, já budu rytíř. No, normálně jsem si dal tu práci, nějakým způsobem jsem opravdu zavolali, protože i ta učitelka si trošku jako myslela, že by to mohl být meč. Mm-hmm. Tak jsme zavolali do muzea, přijel pán, koukal na to. No, řekl, že to je kus plotu. Takže...
0: Nebyl to starožitný kus plotu?
1: Ne, ani právě, nebyl to ani plot Karla IV. Ne, prostě já jsem byl zklamaný, ten frajer, co jel hodinu, byl zklamaný, muzeum bylo zklamaný a já věřím, že jsem vyvolený.
0: Ale přesně, ta šance tam je. Nesmíš se vzdávat.
1: No a nestojí mi to hlavně nějaký zpratci z Norska furt vykopávat.
0: Macha na zpratky z Norska. Teď Eva Farná a Miraj. Do hlavy.

0: I tento hit od Mirai na letošních Hradech CZ dostane zelenou. A kdyby vám to bylo málo, tak zveme všechny klienty kooperativy do Playhouse. Chillzóna, fotbálek a čisté toalety bez fronty. Kooperativa. Pojišťovna pro život, jaký je.
1: Zlepši si náladu.
2: Hit Radio City.

0: Dr. Alban, It's My Life. Posloucháte Hit Radio City, doufám, že jste si to užili. A doufám, že si užijete i to, co nás čeká. Čeká nás totiž ta úplně nejzbytečnější zpráva.
1: NZ-ko. NZ. Nejzbytečnější zpráva.
0: V Arizoně nesmí osel spát ve vaně.
2: A kde může spát chudinka?
0: No asi v posteli, v pohodě.
2: Víš, proč nesmí?
0: Ne.
2: Protože by si tam nezmačkal oblek. Porcelánu.
0: Co?
2: To se spí ve vaně, když máš oblek. To je jenom složitý, dej písničku.
1: Nejzbytečnější zpráva. Ta, kterou rozhodně nikdy nebudete potřebovat, ale stejně si ji budete pamatovat. Hit Radio. Hit Radio.

Dominik, Vincent a Káťa ještě neřekli poslední slovo. Vlastně oni ho nikdy neřeknou. Odpolední show Hit Rádia City je zpátky.

0: dance, we can dance all night.
1: Miles Smith, Féteru Hit Rádia City, těsně před 16. Za chvíli Ed Sheeran nebo Krištof, teď aktuální doprava.
2: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, přejeme dobré odpoledne. Nehoda blokuje Pražský okruh na úrovni ulice k Austisu. Tady opatrně nabíráte zpoždění 10 minut. Komplikace jsou také v opačném směru. Pokud jedete od letiště, počítejte s komplikacemi už od Ruzyně. Tady najedete do kolony, která pokračuje pak dál na Pražském okruhu. Zdržení by mohlo být v těchto chvílích až 45 minut. Další komplikace jsou na příjezdu D5 od Loděnice, taktéž kvůli dopravní nehodě. Počítejte s 20 minutami. Popojíždí Strahovský tunel, tunel Mrázovka na výjezdu z metropole, ale také Barandák a Dobřížská ulice směrem k tunelům. I tady počítejte s půl hodinou a delším zdržením. Další komplikace jsou v Kbelské na výjezdu z metropole a na Černáku dál po Štěrboholi nabíráte zdržení kolem 25 minut. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
3: Hezké léto plné pohody u vody vám přeje Jan Kroupa, majitel rodinné firmy Proxim, český výrobce bazénové chemie značky Pro Bazén. www.proxim.cz.
4: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenékontejnery.cz.
5: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
2: Je 16 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí. Dobré odpoledne. O víkendu čeká Pražany a návštěvníky metropole krátkodobá výluka na trase Anděl Újezd. Důvodem jsou pokračující práce na elektrifikaci linky 176. Tramvajové linky pojedou odklonem a na trase Anděl, Arbesovo náměstí, Švandovo divadlo Újezd bude zavedena náhradní autobusová doprava X20 a X99. Už zítra propukne oblíbená noc kostelů. Zapojí se přes 1800 svatostánků napříč celou republikou. V Praze si speciální program připravila i sněmovní kaple. Doplňuje mluvčí kanceláře Poslanecké sněmovny Martina Ostygová.
6: Prohlídky začínají v 17 hodin v stupě Stunovské ulice. Noc kostelů ve sněmovně zahájí vedoucí kanceláře Poslanecké sněmovny Martin Plíšek spolu s pomocným biskupem pražským Zdenkem Wasserbauerem a novým sněmovním kaplanem Vojtěchem Mátlem. Sněmovní kaple bude veřejnosti během noci kostelů zpřístupněna již po třetí.
2: Většina programů akce Noc kostelů začíná kolem 17. hodiny a končí kolem 22. nebo i později v noci. Tenisté na letošním Roland Garros bojují s velkým vedrem. Během prvního hracího týdne přesáhly teploty na kurtech 30 stupňů. Hráčům při utkáních pomáhají speciální ručníky, pytlíky s ledem a dbát musí zejména na správnou hydrataci. Problémy měl v minulých dnech také náš Jakub Menšík.
7: City Extra.
2: Největší pop-up výběrových second handů Lovers Market proběhne v pátek a v sobotu, a to v industriálním prostoru Garby Holešovice. Na jednom místě se potkají desítky second handů z celé republiky nebo také lokální značky. Doprovodný program, tedy beauty zóna, tetování a k tomu skvělá gastronomie. Zítra od 1 odpoledne a v sobotu od 11 hodin po oba dny do 8 večer. Dnešní den zůstal jasný nebo skoro jasný s teplotou kolem 24 stupňů. Fouká docela příjemný severozápadní vítr. Zítra nás čeká chladnější ráno s teplotou kolem 9 stupňů, ale už zůstane jasno, slunečno a zvedat se budou i odpoledne.

Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Ale nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Klupeny jsou na www.vesuv.cz.

0: Lost Frequencies na Hit Radio City, s vámi Vincent a Kateřina. A hlavně vy, všichni fanoušci, doufám, že jste připraven. Vincente, co hlasivky, jsi na to ready dneska?
1: Jo, dneska to dám.
0: Výborně, ano, čeká nás hokej. Už za vlastně 10 minut jdeme na led. Co je blbý je, že nás čeká Finsko, který letos prohrál jenom jednou se Švýcarskem.
2: Káťo, já budu trošku hejter, můžu? Řekni mi, ten hokej jste měli před 2 měsícema, nebo před tak dlouhou dobou. Jak to, že nás to zase baví?
0: Ale protože to nás baví vždycky.
2: A jak stejný, to?
0: To je stejný, jako kdybys řekl, a když Sparta hrála minulý týden.
2: A hrála minulý týden.
0: No. Ale to tě prostě baví ten požitek z toho sportu, že jo? A hlavně, prostě u hokeje, když vyhrajem, tak automaticky tak nějak celospolečenský máme lepší náladu.
2: No ale když prohrajem, jak jste všichni naštvaný. No,
0: pokud prohrajem, tak zrušíme rok 2026 a zkusíme to znova příští rok.
2: I pro nás, pro co to nekoukají, my to budeme mít taky. Tak jo, tak prosím, tak vyhrajte, prosím, už vám faním já.
0: Už jsem dneska říkala, check it, ovat parhajta, což je Češi jsou nejlepší.
2: Starým nedáváš, jsme v rádiu, Hergot, Káťo.
0: Je to tak, budeme to samozřejmě sledovat s vámi za 10 minut, jdeme na to. Vidíte, i Krištof je z toho nadšený. Krištof, Hasima, Marta Usová právě teď.

0: Rehab in my head, posloucháte Hit Radio City a je to tu. Ano, za 2 minuty jdou naši na let, doufám, že jste připraveni. My vám samozřejmě budeme dávat informace o tom, jak to vypadá. Ale věřím, že než padne první gól, tak stihneme jednu velmi zásadní věc.
1: Káťa si myslí naší legendární soutěž. Teď není nějaký mistrovství světa, to ten čert.
0: Přesně.
1: Tady se hraje opravdový finále, skoro, ve čtvrtek. No, hrajeme nepoužitelný.
0: Je to tak, už za chvilku vás čeká další kolo, hrajeme o rodinnou vstupenku do pražské zoo. Jediný, co vlastně musíte udělat, je vzít teď telefon, napsat na 777-937-777, jsem nepoužitelný.
1: A my vám dáme 10 otázek, když na všechny stihnete odpovědět v čase a v rekordním čase a dokonce ještě k tomu špatně, tak pro vás máme výhru.
0: Je to tak, už vás může porazit jenom ten zítřejší, takže pohoda, pište právě teď, jsem nepoužitelný. Na 777-937-777. Za chvilku jdem na to.
2: Hit Radio. Hit Radio. K obědu podáváme na Hit Radio speciální menu. Srdcovky. Předkrm, trocha nostalgie. Hlavní chod, mega hit, na který si zapomněl.

0: These beautiful things that I've got.
1: Benson Boone na Hit Radio City. Hokej zatím 0-0. Jak si povede Kristýna? To zjistíme.
2: Nepoužitelní. Jediná hra, kde nesmíš vědět absolutně nic, abys byl vítěz.
1: Právě Kristýna je totiž dalším kandidátem na toho nejvíc nepoužitelného člověka tento týden. Kristý, ještě jednou ahoj, jak se máš?
3: Ahoj, jo, všechno v pohodě.
1: Všechno v pohodě, takže ten pracovní týden zatím zvládáš.
3: No, dáte
4: říct. Ale Kristýnko, stalo se tento týden něco, co si říkáš, a stalo, ty jsi se tak zasmála, stalo se v práci něco špatného?
3: Ne,
4: a něco úžasného naopak?
3: Ani to nebohužel.
1: Takže takový mach týden.
3: Ano.
1: Výborně. Tak třeba ti ho my zlepšíme, máme pro tebe 10 otázek, ty musíš 10krát špatně odpovědět a to co nejrychleji. Jsi na to ready?
3: No, uvidíme. Hm?
1: Tak jdem na to. Spouštím stopky právě teď. Jakou barvu má zebra?
3: Žlutou.
1: S kým dnes hrajeme hokej?
3: Kanada.
1: Doplň měla babka?
3: 4 hrušky.
1: Hlavní město Itálie je?
3: Praha.
1: Jakou barvu má slon?
3: Černou.
1: Kdo zpívá v kapele Imagine Dragons?
3: Ludka Bílá.
1: Řekni finsky dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Kolik barev má česká vlajka?
3: 7.
1: Kdo zaspívá na City pikniku?
3: Mám draže.
1: Kolik máš nohou?
3: 4.
4: Stop! Tak.
1: Teda Kristý hustý.
4: Tak, Kristýnko, ale počkej teda. Zaspívej mi písničku Měla babka.
3: Měla babka 4 hrušky.
4: Ne, jabka, že jo, je to správně jabka.
1: Správně tam jabka.
4: Jo, dobrý, já už jsem se dal, tak ty jsi mě zblblá, já tady mám poznačeno špatně, odpověděla.
1: Ty jsi normálně Vincenta úplně rozhodila. Chápu, ale
4: protože já neuji ani ty dětský písničky.
1: No, a teď tam se musí rýmovat, měla babka 4 jabka.
4: Já měla 4 ušky a dědeček dostal do držky, to něco jiného.
1: Možná bychom to mohli přespívat.
4: Já teda nejsem žádný expert na hokej, takže se musím zeptat Kátěj. Hrajeme dneska s Kanadou?
1: Ne.
4: Tím pádem jsi měla všechno správně.
3: No tak super.
1: Kristý, nejenom, že jsi to měla všechno správně špatně, ale máš fantastický čas. Jeden z našich top časů. 33,45!
4: 33?
1: Jo!
4: Kristýnko, kolik ti je?
3: 41.
4: 33 ti je! 45, to je neuvěřitelný.
1: Každopádně Kristý právě ses vystřelila do čela naší tabulky tento týden s časem 33,45. Máš velký šance na vítězství, už si jenom musíš držet pěsti, že tě zítra nikdo nepřekoná.
3: No tak to budu.
4: Tak ten týden možná nakonec nebude úplně jenom blech, ne?
1: Ne. Kristý, ještě jednou moc děkujem, měj se zatím krásně, ahoj.
4: Ahoj.
3: Taky děkuju, ahoj.
1: Wow, 33,45, no, máte šanci to překonat zase zítra.
4: Bacha na to, wow, jo, autorský práva. Wow!
1: Wow!
4: No, cítí se good?
2: Nepoužitelní z Hit Rádia City.

0: is falling down. Leony na Hit Radio City, s vámi Vincent a Kateřina. Krásné odpoledne všem. Aktuálně asi není nálada úplně nejlepší, prohráváme 1-0.
1: Jako kdyby se mi opakoval včerejšek a předevčerejšek a předpředevčerejšek.
0: Dobře, mám tady něco jiného, prosím vás. Jo. V Praze řádil jeden zloděj, recidivista. Už ho chytli, jo, ale ten pán, mně se jako líbí, že to byl člověk, který si vůbec nevybírá, jo, není to jako rozmazlenec, takže bral, co viděl, kola, alkohol, Lego, prostě co našel, to zabral.
1: To bylo v rámci jedné loupe, že všechny ty tři předměty?
0: Ne, prosím vás, za 9 měsíců zvládl 50 míst, neskutečně produktivní chlápek.
1: Jo, za jako, jeden měsíc, jo, 50 míst.
0: Jako představ si, že máš někoho takhle produktivního v práci.
1: Představ si, že by tady ten frajer přesně makal. To by si mohl koupit Lega, kolik by chtěl.
0: No,
1: ale to není vonče, víš.
0: To není ten adrenalin, no.
1: A hlavně víš co, on jako by na to Lego vždycky šlápl. To by on ukládal toho ze sám teďko doma.
2: Hit Radio.

Reklamy byly dlouhý. Sorry, ale my z něčeho tuhle pražskou trojku platit musíme. Dominik, Vincent a Káťa. Dej si odpolední show Hit Rádia City.

0: Bon Jovi na Hit Radio City, krásné odpoledne, teď trošku smutné, aktuálně s Finskem prohráváme 2-0, ale nepřestáváme fandit a teď už aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí a i vám fandíme, abyste se už vymotali z těch kolon, které se dnes odpoledne tvoří. Je tak na Pražském okruhu od Hřeb, pak dál po Ořech, zdržení 15 až 25 minut. Pokud jedete od D5, tak i delší, protože tady se tvoří kolony už od Loděnice. Po pojíždí 10 až 15 minut a také Barandák a Dobřížská ulice. Připravte se na delší kolonu od Černáku po Štěrboholi, ale také na příjezdu po D1 zhruba od Opatova, kde nabíráte zpoždění minimálně čtvrt hodiny. Přidám ještě k Belskou. Na výjezdu z metropole kvůli dopravní nehodě narůstá zdržení na 15 až 20 minut. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Zdraví začíná pohybem. Tak nakup fitness vybavení od FitHamu.
3: Poradíme, dovezeme, smontujeme. FitHam.cz.
4: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
5: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
1: Je 17 hodin, dnešní City Drive a Lucie Daňková, dobré odpoledne. Pokračuje modernizace Masarykova nádraží. Už od pondělí změní jízdní řády některých vlaků. Ty budou jezdit pouze po nádraží Bubny, vysvětluje mluvčí Ropedu Filip Drápal.
6: Všechny vlaky od Kralup i od Kladna už nepojedou na Masaryčku, ale na Bubny a linka S34 z Čakovic bude jezdit stále na Masarykovo nádraží, ale k nově vybudovanému bočnímu nástupišti, které bude přístupné pouze z ulice Hybernské, takže pokud někdo bude dobíhat na poslední chvíli, tak aby se nezalekl, protože ten vlak najde úplně někde jinde.
1: Výluka vlaků potrvá hned několik měsíců.
6: To omezení bude trvat poměrně dlouho, minimálně do konce letošního roku, protože na Masarykově nádraží se staví nová nadzemní platforma, která propojí Hybernskou a oblast Florence, takže se musí omezit některé koleje. Připravují se také nová nástupiště pro vlaky na letiště.
1: Omezení začne platit na Masarykově nádraží v pondělí 1. června na Den dětí. Ten ale Pražská integrovaná doprava společně s Českými drahami oslaví už v tuto sobotu. Akce Pražský dopravní den dětí se letos uskuteční v areálu nádraží Praha Braník.
6: Na nádraží budeme jezdit s historickými vlaky, nejenom po tom nádraží, ale i do okolí, třeba do Zbraslavy nebo po mostu Inteligence na Smíchovské nádraží. Budeme tady mít také historickou tramvaj, která bude jezdit po Dvoreckém mostě na Anděl a zpátky přes Palačák. Zase zpátky do Braníka, nebo 4 historické autobusy, které budou jezdit na různých trasách z Braníka, třeba právě na Smíchov, do Lhotky, do Modřan nebo do Libuše. Všechny ty autobusy a tramvaje budou zdarma, pouze v těch některých vlacích se bude platit zvláštní jízdné. Samozřejmě tady bude i skákací hrad, naše klasické informační stánky.
1: Celé povídání, ve kterém jsme probrali také přípravy na tunelbus a klimatizaci v MHD, najdete na našem webu v podcastu to City Drive. Další vydání za týden. Dnešní odpoledne zůstalo většinou jasné, skoro jasné, i noc bude jasná bez mráčku. Teploty ráno kolem 11 až 9 stupňů, foukat by měl už jen slabý proměnlivý vítr. No a páteční den přes den slunečno, na večer pak přibývání mraku, maximální teploty 25 až 27 stupňů.

Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Ale nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Klupeny jsou na www.vesuv.cz.

0: you. Imagine Dragons a Follow You na Hit Radio City. A ano, je to tu. Schovejte svá chytrá zařízení a připravte mozky.
1: Nech telefon v kapse, vypni Wi-Fi, zapomeň, že existuje Google. Teď si v tom jen ty, tvůj mozek a tvoje nejdivnější teorie. Negoogli to na Hit Radio City.
0: Jo, je to tady zas. Mám pro vás jedno tajemné slovo. Doufám, že v tom Vincenta nenecháte samotného, že mu trochu pomůžete. Jo? I kdyby ty vaše tipy nebyly správné, nevadí, tomu taky pomůže. Vincente?
2: Ja vol, my lady.
0: Dnešní slovo je trepenvic. Píše se to trepen, dvojité v, itz.
2: Je to zase z němčiny?
0: Myslím, že jo.
2: To je neuvěřitelný.
0: Ale když oni mají spoustu slov takových.
2: Trepenvic, ale proč říká o Němcích, že jsou nudní, když očividně nudní nejsou, mají furt nějaký zvláštní slovíčka. Trepenvic, není to pocit, když si myslíš, když si o tobě ostatní myslíš, že jsi nudnej, ale ty ve skutečnosti máš skvělý slovíčka?
0: Ne.
2: Trepenvic. Trapen je jako trapný, to znamená, když, a více jako vyhrál, takže když vlastně jakoby je to trapný, ale funguje to. Takže když lidi zpochybňují tvoji metodu, ale ona je efektivní. Jako já v rádiu.
0: Ne. Mně to zní třeba jako nějaký druh koberce.
2: A ty víš, co to je?
0: Trapen věc, ale zní mi to tak.
2: Jako, že jsem jako vytřepeš?
0: No, jako, že třepu koberec.
2: To je letající koberec, který jsi objednala z internetových čínských stránek a on nelítá. Trapen věc.
0: Ne.
1: Negoogli to.
0: Ale všechny tyhle špatný typy tě posouvají dál. A blíž.
2: No, v životě možná tak, jako blíž tomu smířit se s tím, že nikdy nic neuhádnu. Jo, to je skvělý.
0: Dámy a pánové, co je to trepenvic? Pojďte nám pomoct. 777-937-777. Pište, posílejte hlasovky, co by to tak podle vás mohlo být. No my posíláme další hity samozřejmě právě teď. Lady Gaga a The Dead Dance.

0: Lady Gaga dohrává v éteru Hit Radio City a my tu hledáme význam slova Treppenwitz. Negoogli to. Zatím jsme tu zkoušeli různé varianty koberců, různé varianty, co by to mohlo znamenat jako v rámci nějakého nálady, že jo? Ty jsi říkal, že když si myslí někdo, že seš nudnej, ale ty nejseš.
1: Víš, co mi to připomíná? Treppenwitz. Uh-huh. Představ si, znáš korbáčíky?
0: Uh-huh, miluju.
1: No a měl jsi někdy smažený korbáčík? V trojobalu normálně? Uh-huh, uh-huh. Tak si představ ten uzený smažený korbáčík. A vlastně ho máš a máš ho s nějakým jako takovým jako dobrým jako špekem. A taky ten německý, yeah, kvalitní špek. A k tomu máš takovou tu okurčičku kyselou a máš to celý takhle na sobě a ty se to kousneš na jednu a cítíš, jak to máš to.
0: Příjemný
1: mas. Co nám, já,
0: to je Treppenwitz.
1: Ne, já, mě to je úplně jedno, co je Treppenwitz. Já jsem si způsobil sám tady orgazmus tobě taky. Všem, já se já mám hlad
0: jako,
1: prostě
0: pojďme už si říct, že tohle znělo fakt skvěle. Není to ono.
1: Co?
0: Treppenwitz.
1: Treppenwitz je, když tady to si chceš objednat, oni ti řekne, že to nemají. A ty máš takovou to, jak se na něco strašně těšíš. Hrozně seš nadšená, že to dostaneš. Celý den se těšíš na to, až to konečně zakousneš. A ta restaurace ti řekne, jo, my to dneska zrovna nemáme, to na to čekáte týden, pardon.
0: Zní to příšerně, ale není to ono.
1: Tak už mě napadá na něco s broskvema.
0: OK, necháme si broskve za chvíli, pište na 777-937-777, co je to Treppenwitz. A k tomu Miley Cyrus.

0: krásné odpoledne všem. S vámi Vincent a Kateřina. A taky negoogli to.
1: Negoogli to.
0: Stále ještě nevíme, co to znamená trepenvic.
2: Tak mi už musíš ale poradit.
0: Já ti poradím. Je to něco, co jsi měl udělat, ale neudělal.
2: Služí ti to dneska?
0: Ne, nemyslím jako ty konkrétně.
2: Omlouvám se za sebe?
0: Ne, to je ta situace konkrétní. Ta věc, to trepenvic je něco, co jsi jako měl udělat, ale neudělal.
2: Když si někomu podal ruku, ne, je to málo, je to
0: Ty čekáš, co udělám v obličeji,
2: ale... Já jsem, ale když děláš tak jako, no, nedáváš tomu druhému moc možnosti reagovat.
0: Ne, ne.
2: Má to něco společného s prvním seznámením?
0: Ne.
2: S posledním seznámením?
0: Ne.
2: S posledním rozloučením?
0: Ne.
2: Když si někomu neřekl poslední slova, než umřel?
0: O, ne.
2: Než se někomu řekl jeho první slova, když se narodil?
0: Ne, poslední tip. Trepenvic.
2: Je to něco, co jsi měla udělat, ale neudělala.
0: Mm-hmm.
2: Když zapomeneš vyndat práčku.
0: Ne, ale je to skvělý. Ne, takže dámy a pánové, trepenvic. Věřím, že vy všichni zjistíte, že jste to zažili mnohokrát v životě. Trepenvic je totiž duchaplná odpověď nebo vtip, který vás napadne, ale až příliš pozdě.
2: Já nemám.
0: No jasně, to by se to samozřejmě nemůže stát.
2: Má Dominik, ten to má teď podle mě. Sakra, minulý týden jsem měl říct tohle.
1: Žádný internet, žádná AI, jen váš mozek. Negoogli to v odpolední show na Hit Radio City. Hit Radio. Hit Radio. Avicii.

0: Jo, jo, dilema. Nelly a Kelly Rowland dohrávají v éteru Hit Radio City, to je ten legendární videoklip, kde se Kelly zlobí, že jí Nelly neodepisuje, ale ona mu píše přes Excel. Nevadí. Zajímá mě jedna věc. Točili jste si někdy nehodu nebo třeba zásah integrovaných služek záchranného systému, protože Vincent, ty k tomu něco máš, ne?
1: Statistiku, jestli to teda nevadí, že ne, budu takhle jako statistický a matematický a hrozně chytrý a nebude to zase tak zásadní, uvidíte. Já jsem totiž narazil na veřejný dotazník, kde se ptali lidi, jestli někdy v životě natáčeli zásah záchranářů, hasičů nebo policistů. Mm-hmm. A teď pozor, ne, řeklo 95,5%.
0: Okay.
1: Ano, řeklo, nebo spíš se přiznalo, 4,5%. Já teda mám asi neuvěřitelnou statistickou kliku, protože vždycky, když někde jsem a něco se děje, tak narazím právě na ty 4%.
0: Je fakt, že taky většinou potkávám ty 4%, to je zvláštní, ne?
1: Stačí se koknout z okna, podívej se, máš někde bloukaj jako majáky, pípaj? Ne, co oni dělají majáky? Houkaj. Houkaj, to jsem řekl bloukaj. Dobrý, hele, živíš se v rádiu, bloukaj, stačí. A teďkonc najednou se koukneš a všude jsou v okna a z těch oken trčej ty ruce s těma foťákama, dole ty lidi natáčej, perou se o to lepší pozici jak paparazzi. Já toho chci mít přejetýho, já chci mít desky natočenýho u ní.
0: Jako je fakt, že to je asi dobrý potom pro pojišťovnu, když tak.
1: Jako, ale... jako pojišťovno, tam ten přejetej pán mi rozbil ten můj mobil.
0: No, ale to jako, je fakt, že to je jako strašný. Já teda, když to odlehčím tady od těch jako fakt jako fatálních událostí, já jsem třeba teď nedávno šla ve Vršovicích a tam právě probíhala nějaká jako uzavírka a to, a já opět, ježiš, co se děje, teď jsi ještě u školky, že jo, no protože tam na stromě bylo nějaký vosí hnízdo, takže hasiči v celooblecích ho šli sundávat, ale nenatočila jsem si to, chtěla jsem a neudělala jsem to.
1: Já mám konc na balkoně sršní hnízdo, ale počkej, oni jenom žerou mouchy a vlastně mě nechávají bejt, takže já se tam asi nechám.
0: Možná jsi jeden z nich? Ano, i s tím knírem.
1: Jak jsem teďkonc ošklivej.
0: Kdyby to byl sršení, řekne jako v zrcadle. Taylor Swift a The Fate of Ophelia právě teď.

0: Aktuální stav hokeje 3-1. Už se tam dostáváme. Lukáš Estrada za námi na Hit Radio City. A už jen necelý týden. Podívejte se, jak ten čas letí. Jo. Na začátku vysílání to bylo týden a 40 minut, teď už necelý týden. Blíží se první letošní City Picnic. A je na co se těšit. Je tam spousta skvělých věcí.
1: Je tam jako třeba i spousta skvělých lidí.
0: Ano.
1: Představte si, že nejenom věci, ale i lidi vás můžou potěšit.
0: Je to tak, protože třeba celý den se o vás ze stage bude starat Kuba Urban. Toho dobře znáte z našeho dopoledne. Taky vás tam budou kvalitně, možná i trošku nekvalitně bavit kluci z Komikadze, Vincent a Dominik.
1: Nekvalitně bych rád použil slovo nekorektně, dobře. Ale pokud ty to považuješ za nekvalitní, tak je to subjektivní a možná dokonce i objektivní názor. Každopádně budeme tam hrát Komikadze, naši improvizační show, a kdyby náhodou náš program nezabral, tak vás tam určitě pobaví Kája a Bambuláček.
0: Jo.
1: Což si myslím, že stejného soudku jako my.
0: Jo, já si myslím, že to je tak podobná úroveň.
1: Jako chápání intelektu? To jsi chtěla říct?
0: Ne.
1: Jestli mě budeš srovnávat s Bambuláčkem, tak vždycky prohraju, víš to?
0: Vím. Samozřejmě taky spousta hudby, Xindl X a hodiny, spousta jídla, spousta pití. Ideální program pro opravdu úplně celou rodinu. Vezměte kámoše, vezměte mámu, babičku, prostě přijďte. 4.6. Žluté lázně od 16 hodin. Je to zdarma, tak u toho buďte.
2: Stejně jako v hudbě, tak i v životě je důležitá souhra. S námi vám to bude ladit. Česká podnikatelská pojišťovna. ČPP.cz.
3: Partnerem City Picniku je Chery Praha v Průhonicích. Rodinná SUV značky Chery se špičkovou technologií a skvělou výbavou. Více na cherypraha.cz.
4: Léto sluší každým křivkám. Na Astratexu najdete plavky ve střizích a velikostech pro všechny tvary. Letní sebevědomí, to je Astratex.cz.
2: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
5: Já dám 2-1 jenom.
6: Aha. A ty, Jasmin, stojíš si za tím, co jsi říkala?
7: Stojím si za tím.
6: A kolik to bylo? Připomeneme pro ty, kdo ladí až teď?
7: Jak jsem říkala před vteřinou, 3-1.
5: Dobře, tak kdo tipne správný výsledek, tak nás všechny zítra zve na snídaní.
7: Správnej?
5: No jasně, kdo tipne správný výsledek, no.
6: Ty bláho.
7: Tak naopak vy jeho zvete, ne? Ať to dává smysl pro něj.
5: No tak kdo, jo, to je pravda.
7: A ježiš, pane bože.
5: Prostě ten, kdo to uhodne, je pozván ostatními, takhle.
6: Davide, my jsme na nějaký jiný frekvenci tady dneska. Ale totálně. Takhle, 16.20, Česko-Finsko a padíme!
2: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin. Hit Radio. Hit Radio.

Někomu zlepší náhladu káva z Vinohrad, jinýmu 12ka z Anděla. A všem v Praze Dominik, Káťa a Vincenc odpolední show. Jsme zpátky.

0: Poláková právě teď na Hitradiu City. Krásné ještě stále odpoledne. My se s vámi pro dnešek loučíme, užijte si hezký zbytek toho odpoledne, byli jsme tu s vámi Vincent.
1: A byly tady taky Kateřinky.
0: Byly tu Kateřinky. Je to tak, zítra máte ještě šanci vyhrát si rodinnou vstupenku do Pražské zoo v našich nepoužitelných, ačkoliv dneska máme jako pěkný číslo 33-45.
1: Kateřinko, my jsme se dneska taky naučili nějaký nový německý slovíčko. Co to znamenalo?
0: Ty
1: jsi jak já, tripindíky.
0: To znamenalo taková ta odpověď, strašně vtipná, skvělá, co vás ale napadne příliš pozdě.
1: Ano, takže až tady to dotočíme, dnešní den odvysíláme, tak mě napadne nějaký trependych, uvidíte. Takže představte si, že jsem řekl teďkon to strašně vtipnýho a vám to teďkon zošlo.
0: On vám to, když tak řekne zítra, jo, na značkách, přesně ve tři, ahoj.
1: Ahoj.

0: si náladu.
1: Sleduj Hit Radio na Instagramu.
0: Zlepši si náladu.
1: Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobrý podvečer. Kolony nepolevují v tunelech Strahovský nebo Mrázovka a také Letenský a jeho okolí. Z více auty počítejte na D5, cena příjezdu a také na Pražském okruhu. Zdržení v centru metropole a také na Černáku. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
3: Zdraví začíná pohybem. Tak nakup fitness vybavení od Fithamu.
4: Poradíme, dovezeme, smontujeme. Fitham.cz.

0: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
3: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. Na komplexní renovaci rodinného domu z programu Nová zelená úsporám si bude možné bezúročně půjčit až 2 miliony korun. U bytů bude podpora 750 tisíc a nízkopříjmové domácnosti získají v programu Nová zelená úsporám Light dotaci až 400 tisíc korun. Ministr životního prostředí Igor Červený.
4: Podle informací, které se k nám dostávají z trhu, je o to zájem už v tisícovkách žádostí, které brzké době přijdou, jakmile spustíme samotný program.
3: Příjem žádostí začne 25. června letošního roku. Policisté zasahovali v soukromém domově s pečovatelskou službou na Kladensku, kde žije zhruba 20 seniorů. Důvodem bylo podezření, že se o ně nikdo nestará. Na místě je stále zdravotnický dozor záchranářů. Den dětí se blíží a při této příležitosti vydal statistický úřad přehled nejpopulárnějších jmen dětí narozených v uplynulém roce. Mezi chlapeckými je vše při starém, prvenství si udržel Jakub. Změny jsou mezi dívčími jmény. Elišku po 13 letech vystřídala Viktorie. Sledujeme hokejový šampionát, kde naši bojují s Finskem. Po druhé třetině stále prohráváme 1-3. Ve druhém odpoledním čtvrtfinálovém duelu vede Kanada nad Spojenými státy 2-0. Poslední třetina začne v obou případech za pár minut.
1: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
3: Ranní teploty 9 až 5 stupňů v údolích kolem 2. V pátek pak čekáme jasno nebo skoro jasno až na večer přibývání mraku a oblačnosti. Nejvyšší odpolední teploty 21 až 26 stupňů, v Čechách místy až 28 a foukat má jen slabý proměnlivý vítr.
0: Krásný večer, doufám, že si užíváte čtvrtek, ještě tady spolu chvíli budem sledovat hokej, ale hlavně budeme hrát to nejlepší z 80., 90. a milénia. Fakt, přísahám, fantastický hity před námi, doufám, že jste ready. Odstartujeme to stylově. Don't talk, just kiss. Right, set, Fred. Jdeme na to! Kiss.

Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Ale nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Klupeny jsou na www.vesuv.cz.

Kim Wilde a Kambodža, posloucháte Hit Radio. Rovnou z roku 1981, ano, protože Hit Radio Classic je tady. Dáváme si to nejlepší, ty

nejzásadnější hity z 80. 90. a taky milénia. No právě do milénia se elegantně přesuneme právě teď. Kapela, kterou zná asi každý. Myslím si, že je těžký neznat, protože jsou prostě velice profláklí a hlavně ty songy mají takový specifický kouzlo. A jeden z nich je před námi. Dámy a pánové, Coldplay znáte, že? A The Scientist asi taky.

Pet Shop Boys, Go West. Neskutečná věc, neskutečná věc a stále nás to baví, což je na tom krásný. Posloucháte Hit Radio Classic. Ano, teď se jenom skočíme podívat k hokeji, kdo třeba z vás je v práci, nemůže na to koukat, tak prosím vás, stále prohráváme 1-3, jo, takže žádný zatím šokující obrat se nekoná, ještě máme 11 minut, tak uvidíme, třeba to naši kluci ještě stihnou. Budeme doufat, uvidíme, ale co je jistota, jo, to vám můžu zaručit, jsou ty nejlepší hity z 80., 90. a milénia. A jedna taková naše skupina v těch devadesátkách, jo, zářila jako, a vlastně to zvládla po spoustu desetiletí, to záření. Skamenělý dítě, osmi či pravý tě. Lucie, no jasně. Do uší už za chvíli Skamenělý dítě, přidáše Blondie nebo DJ Loci.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.

Erme House Band a DJ Otzi, Life is Life na Hit Radio. No a bohužel, hele, vy co fandíte hokej, no, teď dohráváme 20. minutu třetí třetiny, Finové zvýšili 4-1. Vypadá to, že pro letušek se s mistrovstvím světa rozloučíme, nevadí, nazbíráme síly, příště to bude lepší. Člověk to nesmí brát příliš poraženecky, že jo? Co je pozitivní? A jistota, jo? To vám můžu zaručit, přísahám, že vám budu hrát dál ty nejlepší hity z 80., 90. a milénia. Za chvilku Cool and the Gang, Celebration, typicky oslavný song, víkend za rohem, že jo? Tak se to hodí a teď... No Doubt a Don't Speak. Tak si to užijte.

Celebration, Cool and the Gang, posloucháte Hit Radio. Bohužel, výhru v hokeji postup neslavíme, naši skončili, ano, prohráli jsme s Finskem 4-1. Nedá se nic dělat, bude další mistrovství, my to zase brzo vyhrajeme, věřím tomu. Co je jistota, to jsou naše hity. Za chvilku už s vámi bude Michal Pospíchal, já se pro dnešek loučím a rozloučím se stylově do celé další hity. Čekají nás třeba Sum 41, Irene Cara nebo Michal Penko. Už za chvilku.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Ale nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Klupeny jsou na www.vesuv.cz.

Jo, jo, taky takhle zní čtvrtek. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic. Říká se, že čtvrtek je takový malý pátek, tak já doufám, že už máte pro dnešek dobojováno a ladíte nás teď někde na cestě domů. A pokud vám teď děláme společnost v práci, tak doufám, že vám to s námi pěkně uteče. Máme pro vás totiž nejzásadnější hity 80., 90. a taky z období raného milénia a do konce hodiny jich určitě ještě spoustu stihneme. Tak užívejte večer a díky, že jste si jako parťáka vybrali

0: Tohle byla 4,5 minutová lekce italštiny, obrovský hit roku 1986. Bello e Impossibile, to je věc, kterou jsme na Hitrádiu připomínali. Objevila se na desce Profumo zpěvačky Gianni Nannini a úspěch zaznamenal tenhle single nejen v rodné Itálii, ale i ve zbytku Evropy. Producentem téhle písně byl Connie Plank, to je postava, která stojí i za dalšími úspěšnými kousky. Pracoval třeba s Ultravox. Teď zpátky do Čech. Připravenou máme kapelu, bez které si domácí scénu snad už ani neumíme představit. Slepic Pírka hrají MIG 21.
1: Vyplašený zajíc běhal po polích a pak našel smrt v pažích tetovaných. Kočovali ulicí a náměstím, asi za

je, panečku, nostalgie. Vybavíte si, kdy jste tenhle hit slyšeli naposledy? Ladíte Hit Radio, hudební speciál Hit Radio Classic, který nás pravidelně bere zpátky v čase a připomíná to nejlepší, co nám interpreti naservírovali v 80. 90. a miléniu. Hrajeme hity, které ovlivnily celé generace z nás. Hity, které jsme si objednali u DJ, když jsme chtěli řádit na tanečním parketu. Hity, při kterých jsme vytvářeli přátelství i vztahy. Tohle je Hit Radio Classic. Pěkný večer.

0: it's me, Rita Ora.
1: I'm Macklemore.
2: I'm Dua Lipa.
3: Ještě 60 minut jenom hitů z 80. 90. a milénia. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic. Michal Pospíchal, dobrý večer.

Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Ale nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Klupeny jsou na www.vesuv.cz.

0: opravdová klasika, ostatně posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic Rally Erasure. Ty nejlepší hity minulosti pro vás máme nachystané taky do dalších minut. Bon Jovi stojí za písničkou Runaway a o slovo se přihlásí i Culture Beat. Zpátky na taneční parket nás vezmou s hitem Anything. Dobrý večer.
1: Hit Radio.

Tohle je slibovaná muzika Culture Beat, hitovka NFIN. Takhle vám ve čtvrtek večer hraje Hit Radio. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic. Chvíle plné nostalgie nám už za chvíli naservíruje Dan Barta se skupinou Alice. Písnička ani náhodou už je nachystaná. Nejdřív si ale uděláme výlet do roku 2002. Dáme si hitovku A Thousand Miles. Vanessa Carlton ji původně napsala pod názvem Interlude v roce 1998 a potom ji dlouho nechala ležet ladem. Než přišel producent, práskl do stolu a řekl, ne, tohle doděláme a taky vydáme. A byl to správný krok. A tak vám to dneska hrajem na Hit Radio.

Ani náhodou, tohle zpíval Dan Bárta a skupina Alice. Ladíte Hit Radio Classic, výběr toho nejlepšího, co skrývá náš hudební archiv. Pravidelně pro vás máme nabídku hitů od 80. až po rané milénium a ani v příštích minutách to nebude jinak. Heaven is a Place on Earth, fantastický hit Belindy Carlisle, třeba i na ten se už můžete pomalu ale jistě těšit. Tak užívejte čtvrteční večer a díky, že ve společnosti Hit Radio.

Takhle velkolepě končí aktuální vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic. Víc se nám do dnešního vydání nevejde. Už zítra, úterem 18. ale budeme zpátky i s další nabídkou těch největších hitů minulosti. Hezký večer.

Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Ale nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Klupeny jsou na www.vesuv.cz.

Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Ale nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Klupeny jsou na www.vesuv.cz.

Na pláži v písku leželo srdce, umývalo ho moře.

Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Ale nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Klupeny jsou na www.vesuv.cz.

0: Radio City. Hit Radio City. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.

Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Ale nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Klupeny jsou na www.vesuv.cz.

0: Rádio City.
1: Do řádků tvých řas ti pospátku napíšu ze snů vzkaz. Do všech tvých částí, do peřin,

Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Ale nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Klupeny jsou na www.vesuv.cz.